0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
2: Co?
1: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
3: Objevte kouzlo moderního industriálního programu Quant. Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne. A to není vše. Kromě toho využijte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku.
4: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
5: Pečení z kvalitních surovin se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vejce velikosti M za 89,90. Med za 99,90. A čokoláda na vaření různé druhy za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
7: No to půjde těžko bez křídel.
6: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
7: Aha, jak asi?
6: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
7: Co to je? 40 pod nulou to je? Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
8: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
9: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
10: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
11: Asi slušnej budget.
10: Bylo to...
12: Úplně za hubičku.
13: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
14: V Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
15: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstojný.

0: pozvánka.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nosní sprej Physiomer snižující otok sliznice nebo vitamin C Pharma Active s rychlou vstřebatelností. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz

0: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
2: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt ProBio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte ProBio 2 od mlékárny Kunín.
3: Datart nákupy. Nejen domácí kutily potěší akuvrtačka Dewalt se slevou 15%.
4: Pusti.
3: Datart.
5: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
6: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
7: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
8: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
9: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
10: Naked Attraction je spát.

0: holky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tyvo, tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější.
3: A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
4: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
5: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
6: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
3: Budeš to prostě milovat.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: V Bile je úrodička, jak má být.
3: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
2: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
5: Jasněčka!
4: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
6: Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Krásná práce. Kolekce Silvercrest Signature od André Agassiho.
7: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
8: Ucpaný nos? Vyzkoušej Nesivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
9: Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Víš co? Už zas mohu...
8: Nesivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
10: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
11: A skoro nábytek.
12: Žijeme to s vámi.
13: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
14: Je. Yeah.
15: Řekni heslo.
16: Opavia.
17: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
18: Ah, to byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
19: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
20: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
21: Dobrej por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
22: Red Bull vám dává křídla.
23: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
24: Asi slušný budget.
23: Bylo to...
25: Úplně za hubičku.
26: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
27: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
28: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisenbank.
0: Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
1: Nebojte se o ně. Usupat. Ať už jdou děti poprvé sami do školy, nebo na trénink, s O2 Spolu víte, že jsou v pořádku. I když zůstanou sami doma,
3: jsme doma,
1: anebo vyrazí do světa.
3: A to klid.
1: Spojujeme nejvíc rodin v Česku. Internet, volání a OnePlay ve zvýhodněném balíčku O2 Spolu. O2. Více ze života.
5: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.

0: Nagý Polák, dobrý Polák. Polska!
1: Szukam bratni duszajna postawa. Wow. Piękne fał.
2: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiera 4. řady už v pondělí ve 22 hodin na Očku.
3: Absolutně pěkně.
4: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
5: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. What? Influenceři se

0: vlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
2: Boxíky nahoru!
0: Start nové sezóny ve velkém stylu.
3: Co to je?
0: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: ti, jak fungují klíče. Jak je velký vesmír?
1: Větší, než si myslíš.
0: Proč prší?
1: Aby se starý cítil příjemně.
0: Jak to, že znáš všechny ulice? A kdy bude levnější benzín?
2: Dorazili jste do cíle.
1: Tak jo, jsme tady.
3: Tucson Go Check za necelých 665 tisíc. Pořiďte si nový Hyundai a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 tisíc korun.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
8: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
9: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
10: Dáme si selfie?
11: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
9: Disciplína. To mám rád.
11: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
9: A právem na to mohou být hrdí.
11: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
12: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to... Úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
3: Tak hele, já tady dneska mluvím za Rexe. Sice nemá moc originální jméno, taky nemá moc způsoby, když pije, strašně mlaská. Lehá se mi do pelíšku.

0: dneska nedělá nic. Je nemocný a unavený. Prý ho můžu přihlásit, aby se na něj pan veterinář podíval a zachránil mu život. On má jen jeden.
1: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
2: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
3: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
4: Nulka.
5: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života.
6: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
7: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
8: Trojitý EPET.
9: Ty si teda číslo.
8: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
9: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
10: Už zítra večer můžete vyhrát spoustu milionů.
11: A když to klapne, můžete si hrát s kamením a mít to na háku. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
12: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
13: Naked Attraction je zpátky.
14: Dobře to začíná.
13: Mladší.
15: Tak mi to zvedněte.
13: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
16: Tak teď už jsem viděla úplně všechny. No.
13: Jedna věc je ale stejná.
16: To je zážitek opravdu.
13: Odhalíme těla v přirozené kráse.
15: Já se kochám.
13: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku. Budeš to prostě milovat.

0: Welcome. One, one, one, one, one.
1: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
2: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
3: Větší, než si myslíš.
2: Proč prší?
3: Aby se starý cítil příjemně.
2: Jak to, že znáš všechny ulice? A kdy bude levnější benzín?
4: Dorazili jste do cíle.
3: Tak jo, jsme tady.
5: Tucson Go Check za necelých 665 tisíc. Pořiďte si nový Hyundai a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
2: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
3: Větší, než si myslíš.
2: Proč prší?
3: Aby se starý cítil příjemně.
2: Jak to, že znáš všechny ulice? A kdy bude levnější benzín?
4: Dorazili jste do cíle.
3: Tak jo, jsme tady.
5: Tucson Go Check za necelých 665 tisíc. Pořiďte si nový Hyundai a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
8: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
9: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
10: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
8: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
10: Disciplína. To mám rád.
8: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
10: A právem na to mohou být hrdí.
8: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
11: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
1: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 tisíc korun.
12: Kia. Movement that inspires.
13: A teď trojitý epet.
14: Ty si teda číslo.
13: Jednička ve stabilitě. Jako epet.
14: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
15: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na Hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. Šest aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte Hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
16: Už zítra večer můžete vyhrát spoustu milionů.
17: A když to klapne, můžete si hrát s kamením a mít to na háku. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
1: Novinka. Horálky čokoládové. Ty od Sedity.
18: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2.

0: spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 spolu ušetříte vy. O2, více ze života.
1: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
2: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
3: Tady vám nesu něco z Datártu, killerce něco na styling a nechting a tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušný budget.
3: Bylo to...
5: úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
7: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Benny, pomáháme mazličkům v Česku.
3: Tak hele, já tady dneska mluvím za Rexe. Sice nemá moc originální jméno, taky nemá moc způsoby, když pije, strašně mlaská, lehá se mi do pelíšku. Ale teďka nedělá nic. Je nemocný a unavený. Prý ho můžu přihlásit, aby se na něj pan veterinář podíval a zachránil mu život. On má jen jeden.
2: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
4: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
2: Větší, než si myslíš.
1: Proč prší?
2: Aby se starý cítil příjemně.
1: Jak to, že znáš všechny ulice? A kdy bude levnější benzín?
3: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
4: Tucson Go Check za necelých 665 tisíc. Pořiďte si nový Hyundai a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
2: Větší, než si myslíš.
1: Proč prší?
2: Aby se starý cítil příjemně.
1: Jak to, že znáš všechny ulice? A kdy bude levnější benzín?
3: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
4: Tucson Go Check za necelých 665 tisíc. Pořiďte si nový Hyundai a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
7: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
8: Děkuju, Zlatane. A Tysone. Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
7: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
8: Disciplína. To mám rád.
7: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
8: A právem na to mohou být hrdí.
7: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
9: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 tisíc korun.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Ušvedněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
2: Hustí.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: A teď rychlovka. Máš ePET, takže?
4: Mám levnou energii.
3: Protože?
4: Jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
5: Správně. S ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET. Život s lepší energií.
6: Vy máte chuť podnikat? My jsme tu, aby vám to jelo. Je normální chtít víc radosti ze svého podnikání. Raiffeisen Bank.
7: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality Komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality Komplex z Norska.
8: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
3: Víš to, že si nás lidi pletou? Co? Takže lidi, já jsem křeček, hubený sportovní sekáč. Já jsem morče, hebounké, mazlivé, něco vydržím. Lidé často nemají peníze léčit taková malá zvířátka, jako jsem já. A já? To je škoda. Chci si v klidu odžít své 2 roky.
2: Pomáhat mazličkům má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
4: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
2: Mladší.
3: Tyma, tak mi to zvedněte.
2: Odvážnější.
0: A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
4: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
2: Jedna věc je ale stejná.
5: To je zážitek opravdu.
2: Odhalíme těla v přirozené kráse.
6: Já se kochám.
2: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
0: Budeš to prostě milovat.
7: Nagý Polák, dobrý Polák.
8: Polska! Šukám, bratý, dušajná postava.
6: Wow.
8: Pěkné fál.
4: To je dobře.
7: Naked Attraction Polsko. Premiéra čtvrté řady už v pondělí ve 22 hodin na Očku.
5: Absolutně pěkně.

0: Monday, Saturday, Sunday, what?
1: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s oscilokoxinem.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
5: Větší, než si myslíš.
4: Proč prší?
5: Aby se starý cítil příjemně.
4: Jak to, že znáš všechny ulice? A kdy bude levnější benzín?
6: Dorazili jste do cíle.
5: Tak jo, jsme tady.
7: Dusan Go Check za necelých 665 tisíc. Pořiďte si nový Hyundai a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
8: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
9: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
10: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
8: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
10: Disciplína. To mám rád.
8: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
10: A právem na to mohou být hrdí.
8: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
11: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
1: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 tisíc korun.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
14: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
15: Jasněčka!
14: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
16: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned! Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
17: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například antiperspiranty Nivea, různé druhy pro členy Rossmann klubu za 39,90. Nebo vlasová péče Elsev za 54,90. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
18: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
19: Asi slušný budget.
18: Bylo to...
20: úplně za hubičku.
21: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
22: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
23: Guláš, to se snadno řekne, ale tchýně se kouká. Zvládnu to. Bude jí to chutnat.
24: Teda, Alenko, to voní báječně.
25: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
26: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: Tak co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2 Spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 Spolu ušetříte vy. O2. Více ze života.
3: A teď rychlovka. Máš ePET, takže...
4: Mám levnou energii.
3: Protože...
4: Jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
5: Správně. S ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET. Život s lepší energií.
6: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
7: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
8: Víš to, že si nás lidi pletou? Co? Takže lidi, já jsem

0: Křeček, hubený sportovní sekáč. Já jsem morče, hebounké, mazlivé, něco vydržím. Lidé často nemají peníze léčit taková malá zvířátka, jako jsem já. A já, to je škoda, chci si v klidu odžít své 2 roky.
1: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
2: Už zítra večer můžete vyhrát spoustu milionů.
3: A když to klapne, můžete si hrát s kamením a mít to na háku. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
4: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
5: Naked Attraction je zpátky.
6: Dobře to začíná.
5: Mladší.
7: Tak mi to zvedněte.
5: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
8: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
5: Jedna věc je ale stejná.
9: To je zážitek opravdu.
5: Odhalíme těla v přirozené kráse.
10: Já si kochám.
5: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku. Budeš to prostě milovat.
11: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
5: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
11: A tentokrát si bude vybírat Monika.
12: Boxíky nahoru!
5: Start nové sezóny ve velkém stylu.
13: Co to je?
5: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

Jánosoikin. Stojky. Přijdu do baru,

Jan Stojky. Jan Stojky. Nechci čáru, Jan Stojky. Jan Stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Jan Stojky. Jan Stojky. Jan Stojky.

0: like this.
1: Welcome to Saint-Tropez.

0: Είναι πολύ πηχτό και ταυτόχρονα απαλό. Πρέπει να βρούμε αυτή τη συνταγή. Πρέπει να τριάξετε.
1: Jak to Češi dokázali, Petros?
2: Je to celý o tom mlíko.
1: Není možný.
3: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
4: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s oscilokoxinem.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
8: Větší, než si myslíš.
7: Proč prší?
8: Aby se starý cítil příjemně.
7: Jak to, že znáš všechny ulice? A kdy bude levnější benzín?
9: Dorazili jste do cíle.
8: Tak jo, jsme tady.
10: Tucson Go Check za necelých 665 tisíc. Pořiďte si nový Hyundai a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
11: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
12: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
13: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
11: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
13: Disciplína. To mám rád.
11: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
13: A právem na to mohou být hrdí.
11: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
14: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
15: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 tisíc korun.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Už zítra večer můžete vyhrát spoustu milionů.
18: A když to klapne, můžete si hrát s kamením a mít to na háku. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
19: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
9: Jsem Ali. Jsou mi 4 roky a potřebuju operaci kyčlí. Moje panička se stará sama o celou naši rodinu a nemá penízky na operaci nohou. No tak se snažím hlídat aspoň štěkáním.
19: Pomáhat mazlíčku má cenu. Získejte potřebnou léčbu díky Penny.
15: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života.
16: Guláš, to se snadno řekne, ale tchýně se kouká. Zvládnu to. Bude jí to chutnat. Teda Alenko, to voní báječně.
1: S kořením od Vitany to vždycky dobře dopadne. Vitana.
7: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
2: Péče má mnoho podob. Pro členy Rossmann klubu máme akci 2 plus 1 zdarma na všechny sprchové gely. A nebo 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty. Rossmann. A život je krásnější.
3: A teď trojitý epet.
4: Ty jsi teda číslo.
3: Jednička ve stabilitě, jako epet.
4: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
6: Hustí.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
8: Naked Attraction je zpátky.
9: Dobře to začíná.
8: Mladší.
10: Tyma, tak mi to zvedněte.
8: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
11: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
8: Jedna věc je ale stejná.
11: To je zážitek opravdu.
8: Odhalíme těla v přirozené kráse.
10: Já se kochám.
8: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
12: Budeš to prostě milovat.
10: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
8: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
10: A tentokrát si bude vybírat Monika.
13: Boxíky nahoru!
8: Start nové sezóny ve velkém stylu.
14: Co to je?

0: chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem.
1: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
2: Větší, než si myslíš.
1: Proč prší?
2: Aby se starý cítil příjemně.
1: Jak to, že znáš všechny ulice? A kdy bude levnější benzín?
3: Dorazili jste do cíle.
2: Tak jo, jsme tady.
4: Tucson Go Check za necelých 665 tisíc. Pořiďte si nový Hyundai a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
6: Co?
5: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
7: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Už zítra večer můžete vyhrát spoustu milionů.
10: A když to klapne, můžete si hrát s kamením a mít to na háku. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už v neděli.
11: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: šťastný život mazlíčků v Česku podporuje PEMI.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
3: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
1: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
3: Disciplína. To mám rád.
1: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
3: A právem na to mohou být hrdí.
1: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
6: Hustí.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2 Spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 Spolu ušetříte vy. O2. Více ze života.
8: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na Hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte Hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
9: A teď rychlovka.
10: Máš iPad, takže?
11: Mám levnou energii.
10: Protože?
11: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
12: Správně, s iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad, život s lepší energií.
13: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
14: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
15: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gup se slevou třeba, kávovar DeLonghi s osobním nastavením nebo sušičku prádla AEG s šetrným programem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
16: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
17: Mít malé sny. Nestačí.
18: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
19: Zlato, co bys dneska chtěla dělat? Nějaké plány?
20: Nový Volkswagen Caddy s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
21: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů, začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
22: Naked Attraction je zpátky.
23: Dobře to začíná.
22: Mladší.
23: Tyma, tak mi to zvedněte.
22: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
24: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
22: Jedna věc je ale stejná.
24: To je zážitek opravdu.
22: Odhalíme těla v přirozené kráse.
23: Já se kochám.
22: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
25: Budeš to prostě milovat.
26: Nagý Polák. Dobrý Polák.

0: chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscillococcinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscillococcinem.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
4: Třeba tenhle se mě dostal.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Co ho na té hračce tak baví? A proč se ta věc už konečně nerozbije? Ať si to užije.
9: Pořádná porce zábavy za férovou cenu. Již v pondělí v Lidlu škrabadlo za 599,90. Pelíšek pro mazlíčky, cena s aplikací 169,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
11: Postarejte se o svou budoucnost.
10: To dělají moderní lidé. Investují.
11: A na to mohou být hrdí.
10: Jejich peníze pracují v XTB.
12: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
13: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijď pro krále sýru Hermelín Duopek za 59,90. Nutellu s aplikací za 169,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
14: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
15: Záběry, které tu vidíte, vznikly výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba 7místné SUV Peugeot 5008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Allegro! To musím také vyzkoušet!
4: A mají i tuhle megatelku!
5: A věci do školy! A ještě něco!
3: Tenhle kanon!
6: Když něco, tak Allegro.
7: A teď trojitý iPad.
8: Ty si teda číslo.
7: Jednička ve stabilitě, jako iPad.
8: Spolehněte se na iPad. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. iPad. Život s lepší energií.
9: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
10: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
11: Asi slušnej budget.
10: Bylo to...
12: úplně za hubičku.
13: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
14: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc... lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak... malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
15: Mít malé sny nestačí.
16: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
17: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
18: Jasněčka!
17: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
19: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilokoxinum.

0: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
1: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
2: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
3: Boxíky nahoru!
2: Start nové sezóny ve velkém stylu.
4: Co to je?
2: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

práce, nebo jel na kole, nebo jel na kole. Cítil to celý den, celý život i po smrti. Bylo to nám vždycky ve sprintu i

0: Já nevím, co s tím. To máme asi turnaj bez vítěze. No, můžete jít domů.
1: Starosto, a co teď končím peřím, sakra?
0: Jo, tak chvátka mě budeš. Nacpi si to třeba do peřin, ty vole, když jsi ten turnaj.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot Rifter. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s oscilokoxinem.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
4: Od pondělí česká červená jablka Jona Prince se slevou celých 55%. Ano, o 55% levněji. 1 kilogram jen za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu Hobby Marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv.
9: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
10: Postarejte se o svou budoucnost.
9: To dělají moderní lidé. Investují.
10: A na to mohou být hrdí.
9: Jejich peníze pracují v XTB.
11: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
12: Zlato, co bys dneska chtěla dělat? Tak co? Nějaké plány?
13: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
14: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
15: A teď trojitý EPET.
16: Ty jsi teda číslo.
15: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
16: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
17: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
18: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams. Večeře. Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem vít. Purina.
19: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
20: Mít malé sny nestačí.
21: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
22: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Sonos a vytvoř si domácí kino s výkonným soundbarem, reproduktory a subwooferem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
23: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
0: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
1: Při nakládání.
6: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
24: Hustí.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
25: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
26: Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
27: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
28: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
29: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
28: A tentokrát si bude vybírat Monika.
30: Boxíky nahoru!
29: Start nové sezóny ve velkém stylu.
31: Co to je?
29: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

Hey girl.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
1: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušný budget.
1: Bylo to... úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je chytrát. Datart. Skonto nábytek.
4: Objevte kouzlo moderního industriálního programu Quant. Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne. A to není vše. Kromě toho využijte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Skonto nábytek.
5: Je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
6: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%. A skon
7: nábytek. Žijeme to s vámi.
8: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
9: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 9,90 Tesco mléko a Tesco kuře celé kilo za 49,90. Tesco, počítejte s námi.
1: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na to nejsluší, ne?
2: Killerce něco na styling a nechting.
1: No my se ani nevidíš. Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to... úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
10: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland, Puky pomáhají.
11: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
12: Třeba tenhle se mi dostal.
13: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
14: Jisk nabízí vše pro váš vysněný domov. Například nadýchané ručníky za pouhých 110 korun, sleva 60%. Nebo kvalitní pěnová matrace za pouhých 4200 korun, sleva 65%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ahoj, mami.
16: Dobrý den.
17: Gianna Mia.
18: Gianna Mia.
19: Jednoduše skvělá.
20: Gianna Mia.
21: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
22: Trápilo mě svědění a pálení. Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
21: Dokonce i sex se stal bolestivým.
23: Vagisan zafungoval okamžitě.
21: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
22: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Datart nákupy. Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
2: Pusti.
1: Datart.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
2: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
3: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.

0: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
1: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
2: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
3: Boxíky nahoru!
2: Start nové sezóny ve velkém stylu.
4: Co to je?
2: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Co to bylo?
1: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
2: Red Bull vám dává křídla.
3: Skonto nábytek.
4: Objevte kouzlo moderního industriálního programu Quant. Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne. A to není vše. Kromě toho využijte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku.
3: Skonto.

0: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
1: No to půjde těžko bez křídel.
0: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
1: Aha, a jak asi?
0: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
1: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
2: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
3: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
5: Každý měsíc si můžeš užívat tweet za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro.
6: Tady vám nesu něco z datártu, killerce něco na styling a nechting a tobě jsem koupil vysavač na drobky.
7: Asi slušnej budget.
6: Bylo to...
8: úplně za hubičku.
9: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
10: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.

0: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. U nás totiž ušetříte vždy alespoň 15% na sortimentu Bio a Nature's Promise. Slevu aktivujte každý měsíc v naší aplikaci. Albert. Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
0: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový, mysli křupavé a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky. To je kvalita za nejnižší ceny. Třeba sekaná rajčata Gustona jen za 19,90. Albert.
2: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
3: Hustí.
2: Datart.
4: Hádejte, kdo přišel za Felixem na večeři. Robbie Williams. Večeře. Purina. Nové granule Felix. Křupavá dobrota s lahodnou kombinací dvou příchutí. Felix Doubly Delicious. Je fajn kocourem vít. Purina.
5: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.

0: místo stresu užij si zážitky bez hranic.
1: Když neví kámoš, když neví mamka, poradí mi partner z banka.
2: Hlavní hvězdy na plac.
3: Čau, Esterko.
4: Čau.
3: Co mám teda říkat?
4: Ty jsi že scénář?
5: Stop! Kde je sakra ten Schulz?
6: Právě volá, že ho napadlo staro divokých prasat.
7: Soráč, zkuste někoho jinýho.
6: A co třeba Jindra? Šampion fantasy ligy. A navíc nevypadá vůbec špatně.
8: Pro všechny sportovní i sázkařské hrdiny je tu Tip Sport.
9: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nosní sprej Physiomer snižující otok sliznice nebo vitamín C Farm.

0: detektiv s rychlou vstřebatelností. Co do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý
3: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
2: Je tu Koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů
5: Známe otázka.
2: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne boží, ano, ano.
7: Ňoky, pene, spagety.
8: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
9: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.

up mine. Dig it up, mine. Dig it, mine.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
1: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to
3: úplně za hubičku.
4: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
5: Objevte kouzlo moderního industriálního programu Quant. Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne. A to není vše. Kromě toho využijte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
7: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
9: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba květinovou dekoraci Lego se slevou 25% jen za 1499 korun. Allegro.
10: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
11: Jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
12: Datárt nákupy.
4: Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
13: Hustí.
4: Datárt.
14: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nosní sprej Physiomer snižující otok sliznice nebo vitamin C Pharma Aktiv s rychlou vstřebatelností. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
15: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
16: Záběry, které tu vidíte, vznikly výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit.
17: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
18: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt Probio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte Probio 2 od mlékárny Kunín.
19: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: Blanka.
1: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
2: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
3: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
4: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
3: A tentokrát si bude vybírat Monika.
5: Boxíky nahoru!
4: Start nové sezóny ve velkém stylu.
6: Co to je?
4: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva kréma různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
4: Pusti.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba dětské kolo Allfran se slevou 20% jen za 3999 korun. Allegro.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
7: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádob.

0: za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
1: Datart nákupy. Nejen domácí kutily potěší akuvrtačka Dewalt se slevou 15%.
2: Pustí.
1: Datart.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nosní sprej Physiomer snižující otok sliznice nebo vitamín C Pharma Active s rychlou vstřebatelností. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit

0: Sberbanka.
1: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv.
2: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Na pánvi!
4: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt ProBio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte ProBio 2 od mlékárny Kunín.
5: Ah, to byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
7: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena LED. Vyzkoušejte vzorky zde. Tena.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
10: Ikona, která stála u zrodu řady Q. SUV s velkorysým prostorem. Elegance a nadčasový design. Pokročilé technologie. Nová definice legendy. To je Audi Q7. Audi. Náskok díky technice.
11: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
12: Na na na na na na na na na.
13: Každé pondělí a úterý.
14: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
13: Je tu koťák.
15: Jo.
13: A nálož hostů.
16: Známá otázka.
13: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
17: Neboží, ano, ano.
18: Ňoky, pere, spagety.
19: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
13: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
20: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek.

standard traky, je a čáda, viděl, Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady, tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času jsem bůh.

0: Novinka. Horálky čokoládové. Ty odsedity.
1: V Bile je úrodička, jak má být.
2: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
1: To je na

0: naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
2: Taky!
1: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
3: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
4: Od pondělí česká červená jablka Jona Prince se slevou celých 55%. Ano, o 55% levněji. 1 kilogram jen za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na keke čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu mamutku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci.
6: Je.
7: Řekni heslo.
8: Opávia.
7: Minizvyky po našem, středeční videohry. Opávia, odrobek víc spolu.
9: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
10: Asi slušnej budget.
9: Bylo to...
11: úplně za hubičku.
12: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
13: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
14: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week získej deals až do 50%. Nyní na About You.
15: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
16: O2. Více ze života.
17: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba kouzelný domek Spin Master se slevou 25% jen za 1119 korun. Allegro.
18: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
19: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
18: Při nakládání.
20: Suché a silně namáhané oči, dlouhé hodiny u obrazovky, chlad a vítr oči zatěžují. Novinka Vizik Long Effect. Vizik Long Effect vytváří dlouhotrvající ochranný film pro namáhané suché oči. Vizik Long Effect. Dlouhotrvající ochranný film. Vyrobeno v Německu.
21: Úrok klesl na 3,75.
22: Cože?
21: Je.
22: Teď jsem v Hlušec.
21: Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
22: Cože?
21: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
22: Tohle až uvidíš, lepejš!
23: Pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultranáplast. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
24: Dobré ráno, Lorenzo. No... udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
25: Tati, promiň, ujel mi bos.
26: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která...

0: tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
1: Ah, to byl den.
2: Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.

0: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
1: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
2: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
3: Boxíky nahoru!
2: Start nové sezóny ve velkém stylu.
4: Co to je?
2: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Letos na Halloween nesmí chybět.
1: Taky!
0: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
2: V Grand Optical s vámi máme mnoho společných příběhů. Někteří svěřili kus rodinné historie, jiní zase zachránili situaci na poslední chvíli. S roky navíc přicházejí nejen dobré příběhy, ale také slevy na stovky stylových obrouček. Ušetřete přesně tolik procent, kolik vám je let. Grand Optical.
3: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na kiki čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu mamutku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, kiki. Foodora. Protože chci...
4: Suché a silně na

0: oči. Dlouhé hodiny u obrazovky, chlad a vítr oči zatěžují. Novinka Vizik Long Effect. Vizik Long Effect vytváří dlouhotrvající ochranný film pro namáhané suché oči. Vizik Long Effect. Dlouhotrvající ochranný film. Vyrobeno v Německu.
1: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
2: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
3: Od pondělí česká červená jablka Jona Prince se slevou celých 55%. Ano, o 55% levněji. 1 kilogram jen za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Je. Yeah. Řekni heslo.
5: Opavia.
6: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
8: Hosti.
7: Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Úrok klesl na 3,75.
10: Cože?
9: Je. Petře Vlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
10: Cože?
9: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
10: Tohle až uvidíš, slepejš!
11: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
12: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week získej deals až do 50%. Nyní na About You.
13: Tati, promiň, ujel mi bos.
14: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto.
0: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
2: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
3: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
4: Pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultranáplastí. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
5: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
6: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
5: Na pánvi.
7: To byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko doma. Pohodlí, co pohladí.
8: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelého? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
9: O2. Více ze života.
10: Ahoj, zlatíčko. Stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.

0: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
1: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
2: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
3: Boxíky nahoru!
2: Start nové sezóny ve velkém stylu.
4: Co to je?
2: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
1: Ahoj, zdravím všetkých divákov TVOčka, ja som Maťo z kapely Monodream a vy práve

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba 4K televizi LG s AI procesorem nebo notebook Lenovo pro špičkový výkon. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Ani letos na Halloween nesmí chybět. Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
2: Suché a silně namáhané oči. Dlouhé hodiny u obrazovky. Chlad a vítr oči zatěžují. Novinka Vizik Long Effect. Vizik Long Effect vytváří dlouhotrvající ochranný film pro namáhané suché oči. Vizik Long Effect. Dlouhotrvající ochranný film. Vyrobeno v Německu.
3: Je. Řekni heslo.
4: Opavia.
5: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
6: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
7: Asi slušný budget.
6: Bylo to...
8: úplně za hubičku.
9: Nízké ceny. To je chytrát. Datart.
10: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na kiki čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, kiki. Foodora. Protože chci.
11: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You intensified.
12: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, k tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
13: Od pondělí česká červená jablka Jona Prince se slevou celých 55%. Ano, o 55% levněji. Jeden kilogram jen za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto.
15: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
16: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
17: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
16: Při nakládání.
18: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
19: Úrok klesl na 3,75.
20: Cože?
19: Je. Tetřev Hlušec. Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
20: Cože?
19: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
20: Tohle až uvidíš, slepejš!
21: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
22: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
23: Pupínek? Teď ne. Nemačkat. Zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultranáplastí. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
24: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
25: O2. Více ze života.
26: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
27: Ahoj, zlatíčko. Stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
0: Ah, to byl den. Zasloužíš si velké, hřejivé, heboučké, mazlivé pohodlí. Chraňte své pohodlí s potahy na sedačky Deko Doma. Prodlužte život sedačky, prodlužte své pohodlí. Deko Doma. Pohodlí, co pohladí.
1: Tati, promiň, ujel mi bos.
2: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

čáda viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času, jsem bulharné Ital.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 74,90, mandarinky volné s apkou za 26,90 a Pilsner Urquell 6 pack za 173 korun. Albert. Každé

0: velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
3: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Brambory pozdní za 11,90 nebo vepřová plec bez kosti za 49,90. Billa.
4: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
5: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života.
6: Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s Oscilocoxinem. Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat Oscilocoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilocoxinum.
7: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
8: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
9: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelého? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
10: O2. Více ze života.
11: A teď trojitý epet.
12: Ty jsi teda číslo.
11: Jednička ve stabilitě. Jako epet.
12: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
2: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
3: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
4: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušný budget.
4: Bylo to...
6: Úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
8: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
9: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
10: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
11: Dáme si selfie?
12: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
10: Disciplína. To mám rád.
12: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
10: A právem na to mohou být hrdí.
12: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
13: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
14: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
15: Má to smysl. Přijďte plasty. Vytříděné plasty se k nám vrátí jako recykláty, obaly nebo třeba textil.
16: Čeče, makáme cementí!
15: Vrátí se i v podobě stavebního materiálu, nebo se promění v teplo. Má to smysl. Přijďte odpad.
17: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
18: Jihlavanka Standard, kilo u nás za 189 korun, filet z lososa z kůží za 28,90 a sada svíček Yankee Candle s apkou za 599 korun. Albert.
19: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
20: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
21: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
20: A tentokrát si bude vybírat Monika.
22: Boxíky nahoru!
21: Start nové sezóny ve velkém stylu.
23: Co to je?
21: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

co obléká si místní kněz. Láska mě blázně vytáhla za ní, při myšlenkách říkám si cash. Padreho uspal jsem odvarem z máku, místo mše pokojně spí. Já

0: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba kouzelný domek Spinmaster se slevou 25% jen za 1119 korun. Allegro.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstoj.

0: Sberbanka.
1: V Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nosní sprej Physiomer snižující otok sliznice nebo vitamín C Pharma Active s rychlou vstřebatelností. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.

0: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
1: Volá vaše nádobí o pomoc.
2: So what?
1: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Odstraňuje odolné nečistoty dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel. Naše číslo jedna.
3: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
3: Bylo to...
5: Úplně za hubičku.
6: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
7: Jaho, ne. Čoko.
8: To má po tobě.
9: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajvky.
10: Tutti frutti.
11: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
8: Vybrali jste si dobře?
10: Já.
12: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
0: Pořiďte si Redmi Note 17 Pro Max 5G s baterií s až 3denní výdrží. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 599 korun. T-Mobile.
1: Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Krásná práce. Kolekce Silvercrest Signature od André Agassiho.
13: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
14: Datárt nákupy. Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
15: Hustí.
14: Datárt.
16: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na keke čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci...
17: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
18: O2. Více ze života.
19: Ucpaný nos? Vyzkoušej Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
10: Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Víš co? Už zas mohu...
19: Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
2: Je.
8: Řekni heslo.
2: Opavia.
3: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
5: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě?
6: Jo.
5: Ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci...
4: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek. Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
11: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
7: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
11: A tentokrát si bude vybírat Monika.
16: Boxíky nahoru!
7: Start nové sezóny ve velkém stylu.
13: Co to je?
7: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
1: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušný budget.
1: Bylo to
3: úplně za hubičku.
4: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
5: Objevte kouzlo moderního industriálního programu Quant. Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne. A to není vše. Kromě toho využijte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku.
6: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
7: Velká slevová jízda je tady. Sedačky, postele, skříně, prostě všechno na míru teď pořídíte se slevou 40%.
8: A Skol nábytek.
9: Žijeme to s vámi.
10: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
11: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 74,90 vepřová pečeně a svěnský más 11 za 9,90. Tesco, počítejte s námi.
12: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
13: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
14: Tak to je hezky kriky.
15: Betonpress, patron lehkých betonových střech.
16: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou tašku Duna.
17: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
18: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
19: Třeba tenhle, co mě dostal.
20: Mami, já mám mega hlad.
21: Rybičková.
22: Jednoduše skvělá.
23: Gianna mia.
24: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi. Imagine me and you,
25: I do. Jen na dva dny.
26: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
27: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru. Nulka.
28: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na to nejsluší, ne?
29: Killerce něco na styling a nechting.
2: No my se ani nevidíš.
1: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to
3: úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
30: No teda, má to tu celé nové. Wow.
0: to muselo stát peněz. A to je zisku. Uf.
5: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.

Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 000. Leap Motor.

0: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
1: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
2: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
3: Pokříky nahoru!
2: Start nové sezóny ve velkém stylu.
4: Co to je?
2: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
1: Red Bull vám dává křídla.
2: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week získej deals až do 50%. Nyní na About You.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
4: Každý měsíc si můžeš užívat víc za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro.
5: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
6: No to půjde těžko bez křídel.
5: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
6: Aha, a jak asi?
5: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
6: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
1: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
7: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
8: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. U nás totiž ušetříte vždy alespoň 15% na sortimentu Bio a Nature's Promise. Slevu aktivujte každý měsíc v naší aplikaci. Albert.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na rixo.cz.

0: kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nosní sprej Physiomer snižující otok sliznice nebo vitamin C Pharma Aktiv s rychlou vstřebatelností. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu.

0: Banka.
1: Záběry, které tu vidíte, vznikly výhradně z věcí z hobby marketu. A z přesvědčení, že zvládnete vytvořit všechno, co si jen umíte představit.
2: Zasloužíš si velké, hřejivé, huňaťoučké obětí. Dekodomé. Pohodlí, co pohladí.
3: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Datart nákupy. Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
6: Pustí.
5: Datart.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
8: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
9: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
10: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt ProBio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte ProBio 2 od mlékárny Kunín.
11: Naked Attraction je zpátky.
12: Dobře to začíná.
11: Mladší.
12: Tyma,
13: tak mi to zvedněte.
11: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
14: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
11: Jedna věc je ale stejná.
14: To je zážitek opravdu.
11: Odhalíme těla přirozené kráse.
13: Já se kochám.
11: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
15: Budeš to prostě milovat.
16: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
11: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
16: A tentokrát si bude vybírat Monika.
17: Boxíky nahoru!
11: Start nové sezóny ve velkém stylu.
18: Co to je?
11: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

traky. Je a čáda, viděl Bosnu i z kopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času jsem bulharný.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
1: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
3: úplně za hubičku.
4: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
5: Objevte kouzlo moderního industriálního programu Quant. Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne. A to není vše. Kromě toho využijte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku.
6: Je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky. Pro cukrholky. Pro gaučisty. Pro uždibovače. Vlnovlásky. Lufťáky. Pro velké šéfy. I mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Nyní s Klapkart ušetříte 20% při nákupu vybraných stavebnic Lego. Tesco, počítejte s námi.
8: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
9: Tady vám nesu něco z Datártu, ať vám to na tohle sluší, ne?
10: Killerce něco na styling a nechting?
11: No my se ani nevidíš,
9: poholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
9: Bylo to...
3: úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
12: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
13: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
14: Třeba tenhle, co mě dostal.
15: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
16: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
17: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
18: Jisk nabízí vše pro příjemné momenty nad společným jídlem. Například jídelní židle za pouhých 1000 korun, sleva 63%. Nebo elegantní jídelní stůl za pouhých 2000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení

0: zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
1: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.

Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 000. Leap Motor.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Datart nákupy. Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
2: Pustí.
1: Datart.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Sonos a vytvoř si domácí kino s výkonným soundbarem, reproduktory a subwooferem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
4: Ahoj, mami.
5: Dobrý den. Dobrý den.
6: Jednoduše skvělá.
7: Jenna Mia.

0: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
1: Nagý Polák, dobrý Polák.
2: Polska! Šukám, bratý, dušajná postava.
3: Wow.
2: Pěkné fál.
4: To je dobře.
1: Naked Attraction Polsko. Premiéra čtvrté řady už v pondělí ve 22 hodin na Očku.
5: Absolutně pěkně.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
1: Dobrý por.
2: Auvajs, co to bylo?
1: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
3: Red Bull vám dává křídla.
4: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week získej deals až do 50%. Nyní na About You.
5: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
6: No to půjde těžko bez křídel.
5: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
6: Aha, a jak asi?
5: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
6: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
3: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
7: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba květinovou dekoraci Lego se slevou 25% jen za 1499 korun. Allegro.
8: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
9: V Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
11: Hosti.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. U nás totiž ušetříte vždy alespoň 15% na sortimentu Bio a Nature's Promise. Slevu aktivujte každý měsíc v naší aplikaci. Albert.
13: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstup.

0: Milanka.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nosní sprej Physiomer, snižující otok sliznice, nebo vitamín C Pharma Active s rychlou vstřebatelností. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Datart nákupy.
3: Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
4: Pustí.
3: Datart.
5: To, co vidíte, je rozmazaný film. Měl by vás ale ohromit, protože tenhle film natočila kamera, která byla sestavena výhradně ze sortimentu hobby marketu. Lidmi, kteří věří, že vlastníma rukama dokážou postavit cokoliv.
6: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt Probio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte Probio 2 od mlékárny Kunín.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
8: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
9: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
12: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
11: Na pánvi.
13: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
14: Naked Attraction je zpátky.
15: Dobře to začíná.
14: Mladší.
15: Tyba, tak mi to zvedněte.
14: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
16: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
14: Jedna věc je ale stejná.
16: To je zážitek opravdu.
14: Odhalíme těla v přirozené kráse.
15: Já se kochám.
14: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
17: Budeš to prostě milovat.
18: Nagý Polák, dobrý Polák.
19: Polska! Šukám, bratý, dušajná postava.
20: Wow.
19: Pěkné fál.
20: To je dobře.
18: Naked Attraction Polsko. Premiéra 4. řady už v pondělí ve 22 hodin na Očku.
21: Absolutně pěkně.

0: Každá nová věc, kterou se naučíte, vás dělá silnější. Česká spořitelna. Otočíme váš pohled na investování. Začněte už od 100 korun měsíčně. Jednoduše v Georgii.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba dětské kolo Allfran se slevou 20% jen za 3999 korun. Allegro.
3: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou kapsu

0: Sberbanka.
1: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
2: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nosní sprej Physiomer snižující otok sliznice nebo vitamín C Pharma Active s rychlou vstřebatelností. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.

0: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
1: Pusti.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodora má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora. Protože chci.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už nespane, když pážíme s klukama.
6: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
0: Datart nákupy. Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
1: Hosti.
0: Datart.
10: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. For every you.
11: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku Otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
12: A přibyly i novinky. Miniklub a hravé sušenky ABC. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
13: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
14: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
15: Jaho. Ne. Čoko.
16: To má po tobě.
17: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
15: Tutti frutti.
18: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
16: Vybrali jste si dobře?
15: Já.
19: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
20: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
21: Očko tě zve do kina.
22: I'm a dad searching for his son.
23: I just out there having a great time.
24: What do you mean he's lost?
25: I'm so sorry.
23: It's Rolling Loud.
25: Hi, honey.
26: How's everything going?
25: We're pretty good.
27: Na na na na na na na na na.
28: Každé pondělí a úterý.
29: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
28: Je tu koťák.
30: Jo.
28: A nálož hostů.
31: Známá otázka.
28: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
32: Ne, boží, ano, ano.
33: Ňoky, pene, spagety.
34: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
28: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: 服啊，真。
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte, když na moři hledám směr.

0: značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
1: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to... úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
4: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
5: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
6: Třeba tenhle, co mi dostal.
7: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
8: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba kouzelný domek Spin Master se slevou 25% jen za 1119 korun. Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. A bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
1: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na tohle sluší, ne?
2: Killerce něco na styling a nechting.
1: No my si ani nevidíš, boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to... úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
11: Ovoce a zelenina z Lidlu, které si v kuchyni užíváš každý den, tobě putují od českých dodavatelů přímo z polí a farem. Proto jsou tak čerstvé, křupavé, šťavnaté a chutné. Tvoje čerstvá dávka každý den.
9: Od pondělí česká červená jablka Jona Prince se slevou celých 55%. Ano, o 55% levněji. 1 kg jen za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.
13: Citroën Happy Days jsou tu. Vyberte si Citroën C3 od 355 tisíc, Berlingo od 459 tisíc nebo C5 Aircross od 665 tisíc. A zimní pneu dostanete k autu zdarma.
14: Tento je jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.
15: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
16: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
17: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba 4K televizi LG s AI procesorem nebo notebook Lenovo pro špičkový výkon. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
18: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky. A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
19: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
20: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Vyzkoušejte celou řadu Ascorvita pro děti.
21: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
22: Hustí.
21: Datart.
23: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům.

0: Očko tě zve do kina.
1: I'm a dad searching for his son.
2: We're just out there having a great time.
3: What do you mean he's lost?
4: I'm so sorry.
2: It's rolling loud.
5: Hi, honey.
6: How's everything going?
5: We're pretty good.
7: Naked Attraction je zpátky.
8: Dobře to začíná.
7: Mladší.
9: Tak mi to zvedněte.
7: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
10: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
7: Jedna věc je ale stejná.
11: To je zážitek opravdu.
7: Odhalíme těla v přirozené kráse.
12: Já se kochám.
7: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku. Budeš to prostě milovat.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Každý měsíc si můžeš užívat víc za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než obstup.

0: poradí The Partners Banka.
1: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem a

0: 4,21%.
1: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám mBank.
0: mBank. Velká malá vítězství.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
4: Hustí.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nosní sprej Physiomer, snižující otok sliznice, nebo vitamín C Pharma Active s rychlou vstřebatelností. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: To nejdůležitější se děje uvnitř. Nový jogurt Probio 2 od mlékárny Kunín obsahuje probiotika a navíc také prebiotika. Dopřejte si dvojité plus pro pocit lehkosti každý den. Vyzkoušejte Probio 2 od mlékárny Kunín.
7: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
8: Exotika bez přestupu?
9: Jasně, přestupujeme do plavek.
10: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
11: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
12: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
13: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
12: Při nakládání.
14: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. Patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
15: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
16: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
17: Jaho. Ne. Čoko.
18: To má po tobě.
19: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u rajivky.
17: To ty fruty.
20: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
18: Vybrali jste si dobře?
17: Já.
3: Datart nákupy. Nejen domácí kutily potěší a kuvrtačka Dewalt se slevou 15%.
4: Pustí.
3: Datart.
21: Ucpaný nos? Vyzkoušej Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
22: Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Víš co? Už zas mohu...
21: Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
23: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
24: Očko tě zve do kina.
25: I have been tasked with finding the deadliest fighters on earth.
26: Stupid socks.
27: Three, two, one.
28: You did that to your face, girl.
29: Oh, I don't know, Dan.
30: You know anybody in this tournament who fights with a claw hand?
31: Naked Attraction je zpátky.
32: Dobře to začíná.
31: Mladší.
32: Tyba, tak mi to zvedněte.
31: Odvážnější.
32: Jo.
31: A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky To chtějí taky.
0: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
1: Jedna věc je ale stejná.
0: To je zážitek opravdu.
1: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
31: Budeš to prostě milovat.

0: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
1: Tak to je hezky kriky.
2: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
0: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou tašku Duna.
3: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
3: Bylo to...
5: úplně za hubičku.
6: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
7: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
8: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
9: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
10: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
11: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
12: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
13: Třeba tenhle, co mi dostal.
14: Některé vůně zkrátka nevydrží.

0: Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
1: Co ho na té hračce tak baví? A proč se ta věc už konečně nerozbije? Ať si to užije.
2: Pořádná porce zábavy za férovou cenu. Již v pondělí v Lidlu škrabadlo za 599,90. Pelíšek pro mazlíčky, cena s aplikací 169,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na tohle sluší, ne?
4: Killerce něco na styling a nechting.
5: No my si ani nevidíš.
3: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušnej budget.
3: Bylo to... Úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
2: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijď pro krále sýru Hermelín Duopek za 59,90. Nutellu s aplikací za 169,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Datárt nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
8: Hustí.
7: Datárt.
9: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
10: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X, nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
2: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
3: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba květinovou dekoraci Lego se slevou 25% jen za 1499 korun. Allegro.
4: Mami, já mám mega hlad.
5: Rybičková.
6: Jednoduše skvělá.
4: Gianna mia!
6: Naked Attraction je zpátky.
7: Dobře to začíná.
6: Mladší.
8: Tak mi to zvedněte.
6: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
9: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
6: Jedna věc je ale stejná.
9: To je zážitek opravdu.
6: Odhalíme těla v přirozené kráse.
10: Já se kochám.
6: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
11: Budeš to prostě milovat.
12: Nagý Polák. Dobrý Polák.
13: Polska! Šukám, bratí, dušajná postava.
14: Wow.
13: Pěkné fál.
14: To je dobře.
12: Naked Attraction Polsko. Premiéra čtvrté řady už v pondělí ve 22 hodin na Očku.
15: Absolutně pěkně.

značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema různé druhy kilo za 2.

0: Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne. A to není vše. Kromě toho využijte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Skonto nábytek.
1: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
2: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week získej deals až do 50%. Nyní na About You.
3: Datart nákupy. Nejen domácí kutily potěší akuvrtačka Dewalt se slevou 15%.
4: Pusti.
3: Datart.
5: Ahoj, mami.
6: Dobrý den.
7: Jednoduše skvělá.
8: Gianna Mia.
9: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba dětské kolo Allfran se slevou 20% jen za 3999 korun. Allegro.
10: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Ascorvita, to je imunita na prvním místě. Komplexní podpora imunity s vitamínem C, D a zinkem. Ve formě, kterou máte rádi.
12: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
13: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
14: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
15: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
16: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
17: Tati, co je tohle za auto?
18: Taková moje srdcovka. Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
17: Nebo pro tebe, tati.
19: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
20: Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisenbank.
2: Do zlatova smažený sýr Novako. Pochoutka, kterou si dopřejete za pár minut i bez pracné přípravy. Jedinečná souhra mezi bramborovými kroketami Novako a lahodné chuti sýru, co vás přitáhne a nepustí. Je prostě... Novako. Přímo na váš stůl.

jedna z těch každodenních voleb, na kterých záleží. Výběrem tento vnášíte do svého domova kvalitu a jemnost. Tento. Dotyk jemnosti.

0: Na, na, na, na, na, na, na.
1: Každé pondělí a úterý
2: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
1: Je tu Koťák.
3: Jo.
1: A nálož hostů
4: známe otázka,
1: se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
5: Ne, boží, ano.
6: Ňoky, pene, spagety.
7: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
1: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
8: Naked Attraction je zpátky.
9: Dobře to začíná.
8: Mladší.
10: Tyma, tak mi to zvedněte.
8: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
11: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
8: Jedna věc je ale stejná.
12: To je zážitek opravdu.
8: Odhalíme těla v přirozené kráse.
13: Já se kochám.
8: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
14: Budeš to prostě milovat.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Každá nová věc, kterou se naučíte, vás dělá silnější. Česká spořitelna. Otočíme váš pohled na investování. Začněte už od 100 korun měsíčně. Jednoduše v Georgii.
1: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week získej deals až do 50%. Nyní na About You.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Jestli chceš vyrazit do zahraničí a platit s kurzem, co tvou

0: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba kouzelný domek Spin Master se slevou 25% jen za 1119 korun. Allegro. I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
5: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva 40% na celou značku Gillette. Navíc velké produkty na praní a mytí nádobí za nejnižší ceny. Drogérie Teta.
6: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
7: Asi slušnej budget.
6: Bylo to... úplně za hubičku.
0: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nosní sprej Physiomer, snižující otok sliznice, nebo vitamín C Pharma Active s rychlou vstřebatelností. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
12: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
13: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
12: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
14: Jaho, ne. Čoko.
15: To má po tobě.
16: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
14: Tutti frutti.
17: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
15: Vybrali jste si dobře?
14: Já.
18: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.

0: nákupy.
1: Užijte si prémiový zvuk se Samsung Galaxy Buds 4 Pro za top cenu.
2: Hustí.
1: Datart.
3: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
4: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
5: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.

Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
1: Tak to je hezky kriky.
2: Betonpress, patron lehkých betonových střech.
0: A teď si můžete na střechu vybrat extra tenkou plochou tašku Horizont.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Už vedněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
4: Hustí.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
6: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
7: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
8: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby. Ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
9: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
10: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
11: Třeba tenhle, co mě dostal.
12: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
13: Killerce něco na styling a nechting.
14: No my si ani nevidíš.
12: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
15: Asi slušný budget.
12: Bylo to...
14: úplně za hubičku.
16: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
17: Každý měsíc si můžeš užívat víc za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro.
18: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
19: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijď pro krále sýru Hermelin Duopek za 59,90. Nutellu s aplikací za 169,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
20: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
21: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
3: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
4: Hustí.
3: Datart.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Mami, já mám mega hlad.
2: Rybičko.
3: Jednoduše skvělá.
1: Gianna Mia.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
2: Co ho na té hračce tak baví? A proč se ta věc už konečně nerozbije? Ať si to užije.
3: Pořádná porce zábavy za férovou cenu. Již v pondělí v Lidlu škrabadlo za 599,90. Pelíšek pro mazlíčky, cena s aplikací 169,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Očko tě zve do kina.
5: I'm a dad searching for his son.
6: Just out there having a great time.
7: What do you mean he's lost?
8: I'm so sorry.
6: It's rolling loud.
9: Hi, honey.
10: How's everything going?
9: We're pretty good.
11: Naked Attraction je zpátky.
12: Dobře to začíná.
11: Mladší.
13: Tak mi to zvedněte.
11: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
14: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
11: Jedna věc je ale stejná.
15: To je zážitek opravdu.
11: Odhalíme těla v přirozené kráse.
16: Já se kochám.
11: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
17: Budeš to prostě milovat.

랜덤 게임! 랜덤

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
2: Tak to je hezky kriky.
3: Betonpress. Patron lehkých betonových střech.
1: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou tašku Duna.
4: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušnej budget.
4: Bylo to...
6: úplně za hubičku.
7: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
8: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
9: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
10: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
11: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
12: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
13: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
14: Třeba tenhle, co mě dostal.
15: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
16: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba květinovou dekoraci Lego se slevou 25% jen za 1499 korun. Allegro.
17: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na tohle sluší, ne?
18: Killerce něco na styling a nechting?
19: No my se ani nevidíš.
17: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušnej budget.
17: Bylo to...
6: úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart. Značko.

0: Slevy v Lidlu. Od pondělí si přijď pro krále sýru Hermelin Duopek za 59,90. Nutellu s aplikací za 169,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, mami.
2: Dobrý den. Dobrý den.
3: Jednoduše skvělá.
4: Gianna Mia.
5: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
6: Pustí.
5: Datart.
7: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
8: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
9: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
10: Co ho na té hračce tak baví? A proč se ta věc už konečně nerozbije? Ať si to užije.
11: Pořádná porce zábavy za férovou cenu. Již v pondělí v Lidlu škrabadlo za 599,90. Pelíšek pro mazlíčky, cena z aplikací 169,90. Lidl, to se vyplatí.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Očko tě zve do kina.
2: I'm a dad searching for his son.
3: He's just out there having a great time.
4: What do you mean he's lost?
5: I'm so sorry.
3: It's rolling loud.
6: Hi, honey.
7: How's everything going?
6: We're pretty good.
8: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.

0: Ivanka.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nosní sprej Fyziomer, snižující otok sliznice, nebo vitamín C Pharma Active s rychlou vstřebatelností. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Krásná práce. Kolekce Silvercrest Signature od André Agassiho.
6: Tady vám nesu něco z datártu, killerce něco na styling a nechting a tobě jsem koupil vysavač na drobky.
7: Asi slušný budget.
6: Bylo to
8: úplně za hubičku.
9: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
10: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na kiky čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci.
11: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
12: Pořiďte si ultratenký telefon Motorola Edge 70. Se slevou a bonusy vás při odkupu vašeho telefonu může nový vyjít již na 699 korun. T-Mobile.
13: Ucpaný nos? Vyzkoušej Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
14: Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Víš co? Už zas mohu...
13: Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
15: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
16: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď.
17: What you need, like...
16: Lepší život společně. Unika.
18: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
19: Datárt nákupy. Nejen domácí kutily potěší a kuvrtačka Dewalt se slevou 15%.
20: Pustí.
19: Datárt.
21: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
22: Ne, vyprané v Pervolu.
21: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
23: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
24: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
25: Je.
26: Řekni heslo.
27: Opavia.
26: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
28: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo?

0: Fudera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Fudora, protože chci.
1: Pořiďte si Redmi Note 17 Pro Max 5G s baterií s až 3denní výdrží. Se slevou a bonusem vás při odkupu vašeho telefonu může nový výjít již na 599 korun. T-Mobile.

0: Očko tě zve do kina.
1: I have been tasked with finding the deadliest fighters on earth.
2: Stupid socks.
3: Welcome to Street Fighter!
4: 3, 2, 1.
5: You did that to your face, Kyle.
6: Oh, I don't know, Dan.
7: You know anybody in this tournament who fights with a claw hand?
8: Naked Attraction je zpátky.
9: Dobře to začíná.
8: Mladší.
10: Tak mi to zvedněte.
8: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
11: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
8: Jedna věc je ale stejná.
12: To je zážitek opravdu.
8: Odhalíme těla v přirozené kráse.
13: Já se kochám.
8: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku. Budeš to prostě milovat.

I've got my own God. He drives a fast car. I've got my

0: sa volá Dvojtato?
1: Tatko.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

což se hodí, čemu je to dobrý, abys ho pak mohl celý rozdat. Stane se, že když hledám jím, zjistím, že moc piju, ale to jenom, když ho hledám na pódiu. Dokud hraje beat, co je mý, je i vaše. Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2+2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
6: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
7: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
8: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
9: Dáme si selfie?
6: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
8: Disciplína. To mám rád.
6: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
8: A právem na to mohou být hrdí.
6: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
10: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
11: A teď rychlovka. Máš EPET, takže...
12: Mám levnou energii.
11: Protože...
12: Jsem nahrál vyúčtování na EPET.cz.
13: Správně. S EPET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u EPET. EPET. Život s lepší energií.
14: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
15: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot Rifter. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
2: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
3: Dneska je ale pondělí.
2: Pondělí?
3: Aha. Nic, já už musím.
2: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
4: E.ON, nechte to na nás.
5: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
6: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
7: Jasněčka!
6: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
8: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
9: Asi slušnej budget.
8: Bylo to...
10: Úplně za hubičku.
11: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
12: Nastartovat ráno můžete i příjemněji. Vstát správnou nohou jde totiž překvapivě snadno. Místo ranních experimentů stačí jeden lahodný rituál. Darujte si jemné ráno s Nescafé Crema nebo ještě jemnější s novinkou Nescafé Crema Delicate.
13: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
14: A dělají to taky ostatní?
13: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
15: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
16: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
17: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
18: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
19: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
20: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week získej deals až do 50%.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tyba, tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější.
3: Jo.
0: A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
4: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
3: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
5: Budeš to prostě milovat.
6: Nagý Polák, dobrý Polák.
7: Polska! Šukám, bratý, dušajna postava.
2: Wow.
7: Pěkné fál.
3: To je dobře.
6: Naked Attraction Polsko. Premiéra čtvrté řady už v pondělí ve 22 hodin na Očku.
3: Absolutně pěkně.

0: Dnes uvidíme třeba zítra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou po

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová krkovice bez kosti u nás kilo za 74,90, mandarinky volné s apkou za 26,90 a Pilsner Urquell 6-pack za 173 korun. Albert.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny. Klid díky dlouhodobě výhodným cenám. A jen s námi máte nově klid i díky pojištění Innogy Protect, za které nic neplatíte. Takže když vám třeba bouřka zničí televizi...
3: Nejde elektřina.
5: Zaplatíme vám novou. Innogy.
6: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
7: Anti-aging? To je minulost. Nivea Cellular Epigenetics Serum s průlomovou látkou Epicelin podporuje dlouhověkost pleti a zlepšuje 10 známek jejího stárnutí. Nová řada Nivea Cellular Epigenetics. Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
8: Když jde o výkon, na kompromisy není čas. V dílně, na okruhu, na stavbě nebo na zahradě. Ať už čelíte jakékoliv výzvě, profesionálové očekávají maximum. Einhell. Power wherever you need it.
9: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na Hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte Hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
10: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí.

0: málem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
1: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
2: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
2: Bylo to...
4: úplně za hubičku.
5: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je Chytrart. Dotart.
6: A teď rychlovka. Máš ePET, takže...
7: Mám levnou energii.
6: Protože...
7: jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
8: Správně. S ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET. Život s lepší energií.
9: Chcete trávit podzim takto? Nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si podzim naplno. Chraňte své zdraví s oscilokoxinem. Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat oscilokoxinum pro prevenci chřipkových stavů. Oscilokoxinum.
10: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
11: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
13: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
14: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
12: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
14: Disciplína. To mám rád.
12: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
14: A právem na to mohou být hrdí.
12: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
15: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
16: Když vidíte Albert, neporazitelné, levnější, nehledejte.
0: Jihlavanka Standard, kilo u nás za 189 korun, filet z lososa z kůží za 28,90 a sada svíček Yankee Candle s apkou za 599 korun. Albert.
17: Naked Attraction je zpátky.
18: Dobře to začíná.
17: Mladší.
18: Tak mi to zvedněte.
17: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
19: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
17: Jedna věc je ale stejná.
19: To je zážitek opravdu.
17: Odhalíme těla v přirozené kráse.
18: Já se kochám.
17: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
20: Budeš to prostě milovat.
18: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
17: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
18: A tentokrát si bude vybírat Monika.
21: Boxíky nahoru!
17: Start nové sezóny ve velkém stylu.
22: Co to je?
17: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaž perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: co ho na té hračce tak baví? A proč se ta věc už konečně nerozbije? Ať si to užije.
1: Pořádná porce zábavy za férovou cenu. Již v pondělí v Lidlu škrabadlo za 599,90. Pelíšek pro mazlíčky, cena s aplikací 169,90. Lidl, to se vyplatí.
2: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
3: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
2: Tadá!
3: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
1: Značkové slevy v Lidlu. Od pondělí si přijď pro krále sýru Hermelín Duo Pack za 59,90. Nutellu s aplikací za 169,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak? Malé auto. Nestačí. Malý pokoj. Nestačí.
5: Mít malé sny. Nestačí.
6: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
7: Bile je úrodička, jak má být.
8: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
7: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
10: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
11: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
12: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
13: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
14: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
15: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
16: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
17: My si půjčíme bezpečně.
16: Tady podpísek.
18: Ne, ne.
16: Tady podpísek.
19: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
2: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Každý měsíc si můžeš užívat víc za méně, protože jsou tu Allegro Days. Slevy až 40%, široká nabídka produktů a doručení zdarma pro členy Allegro Smart. A tak je to každý měsíc. Allegro.
2: Tady vám nesu něco z datártu, killerce něco na styling a nechting a tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
2: Bylo to...
4: Úplně za hubičku.
5: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
6: Tati, promiň, ujel mi bos.
7: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office, odvolat schůzku, zrušit fitko, přesunout dětskou oslavu.
2: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
3: Naked Attraction je zpátky.
4: Dobře to začíná.
3: Mladší.
5: Tak mi to zvedněte.
3: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
6: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
3: Jedna věc je ale stejná.
6: To je zážitek opravdu.
3: Odhalíme těla v přirozené kráse.
5: Já se kochám.
3: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
7: Budeš to prostě milovat.
8: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
3: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
8: A tentokrát si bude vybírat Monika.
9: Boxíky nahoru!
3: Start nové sezóny ve velkém stylu.
10: Co to je?
3: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

más listo.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
3: Hustí.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Objevte kouzlo moderního industriálního programu Quant. Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne. A to není vše. Kromě toho využijte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku.
5: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 54,90 Hellmann's omáčka a předměřická mouka za 11,90 Tesco. Počítejte s námi.
7: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy. Pro ty, kdo si váží opravdové lásky. I ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
8: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
9: Tak to je hezky kriky.
10: Betonpress, patron lehkých betonových střech.
11: A teď si můžete na střechu vybrat extra tenkou plochou tašku Horizont.
12: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
13: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
14: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
15: Třeba tenhle se mi dostal.
16: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
17: Killerce něco na...

0: Jednoduše skvělá.
1: Gemma mia.
2: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
3: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
4: Datart nákupy. Nejen domácí kutily potěší a kuvrtačka Dewalt se slevou 15%.
5: Pustí.
4: Datart.
6: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone. Imagine me and
7: you, I do. Jen na dva dny.
8: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
9: Jisk nabízí vše pro váš vysněný domov. Například nadýchané ručníky za pouhých 110 korun, sleva 60%. Nebo kvalitní pěnová matrace za pouhých 4200 korun, sleva 65%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Očko tě zve do kina.
11: I have been tasked with finding the deadliest fighters on earth.
12: Stupid socks.
13: Welcome to Street Fighter!
14: 3, 2, 1.
15: You did that to your face, Kyle.
16: Oh, I don't know, Dan.
17: You know anybody in this tournament who fights with a claw hand?
18: Naked Attraction je zpátky.
19: Dobře to začíná.
18: Mladší.
20: Tak mi to zvedněte.
18: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
21: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
18: Jedna věc je ale stejná.
21: To je zážitek opravdu.
18: Odhalíme těla v přirozené kráse.
22: Já se kochám.
18: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku. Budeš to prostě milovat.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Allegro! To musím také vyzkoušet!
2: A mají i tuhle megatelku!
3: A věci do školy!
4: A ještě něco!
1: Tenhle kanon!
5: Když něco, tak Allegro.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
10: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
11: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
12: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
10: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
12: Disciplína. To mám rád.
10: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
12: A právem na to mohou být hrdí.
10: Právem.

0: Jejich peníze pracují v XTB.
1: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
3: A teď rychlovka. Máš iPad, takže?
4: Mám levnou energii.
3: Protože?
4: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
5: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
6: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
7: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
8: Asi slušnej budget.
7: Bylo to...
9: Úplně za hubičku.
10: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
11: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Novinka. Horálky čokoládové. Ty od Sedity.
1: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
2: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vždycky tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
3: Dneska je ale pondělí.
2: Pondělí?
3: Aha. Nic, já už musím.
2: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
4: E.ON, nechte to na nás.
5: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot Rifter. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
7: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
8: Nulka.
9: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
10: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
11: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
12: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
13: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
14: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.

0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
1: Budeš to prostě milovat.
2: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
0: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
2: A tentokrát si bude vybírat Monika.
3: Boxíky nahoru!
0: Start nové sezóny ve velkém stylu.
4: Co to je?
0: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

Bad man, she wanna smoke and I gamble, the phone was candy.

0: 60 tisíc. Leap Motor.
1: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt různé druhy za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva krema různé druhy kilo za 299,90. Kaufland.
2: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
2: Bylo to...
4: úplně za hubičku.
5: Osvěžující cold brew vám doma na jedno kliknutí připraví kávovar ETA. Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
6: Objevte kouzlo moderního industriálního programu Quant. Co třeba trendy útulná ložnice za polovinu? Nebo si za půlku běžné ceny dopřejete nový nábytek Quant do vašeho obýváku? Široká variabilita tohoto programu vás nadchne. A to není vše. Kromě toho využijte až do pondělí slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku.
7: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
8: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní za 9,90 cot Yogobela a Coca-Cola 2 litry za 38,90. Tesco, počítejte s námi.
9: ETA je tu pro Čechy. Nejen pro ty, co fandí hokeji a chodí na houby, ale i pro ranní zombíky, pro cukrholky, pro gaučisty, pro uždibovače, vlnovlásky, lufťáky, pro velké šéfy i mikrošéfy, pro ty, kdo si váží opravdové lásky, i ty, kdo by se raději nevážili. ETA je tu pro všechny.
10: Vybrat si střechu není těžký. Betonové tašky Betonpress jsou opravdu lehký kriky. A Betonpress vám dá 30 let záruky kriky.
11: Tak to je hezky kriky.
12: Betonpress, patron lehkých betonových střech.
13: A teď si můžete na střechu vybrat revoluční extra lehkou tašku Duna.
14: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
15: Killerce něco na styling a nechting.
16: Na mě si ani nevidíš.
14: Poholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušný budget.
14: Bylo to...
4: úplně za hubičku.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
17: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
18: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
19: Třeba tenhle, co mě dostal.
20: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
21: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
22: No teda, má to tu celé nové. Wow, to muselo stát peněz. A to je zisku. Uf.
23: Ahoj, mami.
24: Dobrý den.
25: Dobrý den.
26: Jednoduše skvělá.
27: Gianna Mia!

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
3: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku. Budeš to prostě milovat.
2: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
0: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
2: A tentokrát si bude vybírat Monika.
1: Boxíky nahoru!
0: Start nové sezóny ve velkém stylu.
3: Co to je?
0: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Live. Jediné talk show v Česku, která se jmenuje Koťák Live, ale taky by se kvůli vám mohla jmenovat Koťák Live. Dobrý večer. Málo kdo v českém showbiznesu dokáže měnit svou tvář tak rychle a přitom zůstat stále svůj. Našeho dnešního hosta jsme znali roky pod maskou drsného komika z Ostravy, ale on se v jednu chvíli rozhodl, že tuhletou kapitolu uzavře. Dnes je to velmi úspěšný moderátor, muzikálový herec a taky táta, který svou rodinu dává vždy na první místo. Jeho energie je v rádiu i na pódiu doslova nakažlivá a jeho hlas každé ráno a dopoledne probouzí tisíce posluchačů. Teď se ale vyzkouší, jaké je to sedět v tichu našeho studia úplně bez masky, bez ostravského nářečí. Dámy a pánové, přivítejte muže mnoha talentů, u kterého nikdy nevíte, čím vás příště překvapí. Dámy a pánové, přichází Michal Kavalčík.
1: Nazdar! Večer. Dobrý večer. Ne.
0: Takovýhle my máme vazby a konexe. Michal Kavalčík, dámy a pánové, jenom pro vás.
1: Děkuji. Já jsem moc omlouvám se raději zdravím s ženama, jo, jako...
0: Michale, mé místo.
1: Jo, děkuji. Já mám pár dárků pro tebe. Dává se to před nebo po, nebo jak?
0: Kolik jich je?
1: Člověče, hodně podle mě si v životě tolik dárku jako nedostal, takže myslím si, že si toho budeš vážit.
0: Nemají lidi moc rádi. A tak, dej mi jeden na začátek a jeden na konec.
1: Ne, to nevydržím. Prosím tě, já jsem se o tebe doslechl, že ty piješ jako Dan, takže první ligu, jo, i u vás v rádiu. Takže prosím tě, tady z Beskyt Trnkovice domácí. Tady, protože mám pocit, že k tvým hodinkám se ti to bude také hodit, to musíš otevřít a ukázat.
0: Dobře, no. Já se jenom zeptám. Prostřední Bečva, to je ta voda, ze který jako... Ne.
1: Takhle, ne, jako nepálí se to z té vody, no. Je to jako strnek, jo. Ale
0: co
1: možná...
0: Co jsou trnky?
1: Trnky, jak máme švestky, tak na Slovensku taky tomu říkají trnky, ale pak je ještě keř, kde jsou taky trnky. A to se zpívá, dobře. Je vidět, že jsem velmi nervózní. To se sbírá, jsem chtěl říct. Mm-hmm. No vy se nesmějte, slečno, kdybyste tady seděla vy, já bych vás chtěl vidět, jo, tady 16 reflektorů, ty varo, a ne, to se sbírá, když přijde první mráz, jo, jako nějaký listopad, prosinec, tak ty vyrazíš do těch míst, kde rostou ty trnky a v rukavicích takhle trháš, jak debil ty trnky, a já nevím, třeba z jednoho kýble máš, já nevím, 2 deci, jo, takže musíš toho natrhat strašně hodně a pak se z toho pálí trnkovica.
0: Tak počkej, takže
1: a to je
0: ta trnka je keř,
1: ano,
0: který se sbírá jenom, když je zmrzlej.
1: Ano.
0: Není to žádný sladký ovoce, nemá to žádnou jakoby,
1: ne,
0: prostě chuť
1: trpký,
0: a musím toho nazbírat hrozně moc, abych dostal hrozně málo.
1: A proto trnkovice je tak vzácná, podle mě je vzácnější než slivovice, protože slivek máme hodně, že jo, zatřepeš se stromem, všechno to spadne. Tady to musíš pěkně jako kretén po jedné prostě... sbírat. Já jsem to sbíral, já jsem jezdil na Slovensko, víš, už v 10 letech mě okamžitě využili jako levnou pracovní dětskou sílu a jako debil v listopadu sbíral.
0: Takže tohle to je, doufám, s tvých rukou se sbíraná trnkovice.
1: Ano.
0: děkuju, Michale.
1: Tady v rychlosti, no to je pro tebe dárek, já mám pocit, že právě používáš hodinky jedné značky, takže se ti budou líbit tyhle ty pásky, asi ne?
0: Vibrační kalhotky. Děkuju.
1: Baterky jsou úplně dole, no.
0: Ty jsi mi dal i baterky.
1: No, i baterky, no.
0: A to je nějaký tvůj merch?
1: Ne, to můj kamarád a on, mám pocit, zjistil, že ty nosíš hodinky této značky, tak by se ti to k tomu hodilo, no. Takže máš na každý den jako jinou tu...
0: Ten je ale hodnej. A on se jmenuje Mank, to je jako...
1: No, to je jeho značka.
0: To je jeho značka.
1: Prodává to tady v Čechách, no.
0: Takže neděkuju tobě. Děkuju Mankovi. Díky, Manko.
1: No, děkuji. No a poslední dárek. Dámy a pánové, koťáče. Jedna krásná kočička z Japonska za 300.
0: To je jednak jedný. Tak a kdo je roztomilejší? Děkuju moc. No tak to teda, Michale, To si mě tady dneska... Takhle by měli chodit všichni hosté připraveni, že?
1: Děkuji. Třeba krejčí... Doufám, že to tam pak dáš do titulku, kolik jsem ti všeho to jako daroval.
0: Hele, to je... Pásky můžou být za litr, to je za 300, trenkovice, nevyčíslitelná v podstatě. To, takže tak. Já moc děkuju.
1: Já také.
0: Hele, Krejčíková mi nedonesla nic. Mánek.
1: Můžu se napít, nepil z toho někdo přede mnou, ne?
0: Počkej, to já ti i naleju.
1: Jo, počkej, jo.
0: A ne, ty máš plno, tak nic.
1: Jo, dobře.
0: Tak se na to.
1: Počkej, tam, je tam trnkovice, nebo co tam je?
0: Je tam, to je právě, tu jsem sbíral, když byly ty mrazy.
1: A to si pak můžu nechat ten hrníček?
0: Už to začíná, něco za něco, tak jo, my ti ho dáme, my ti ho dáme.
1: A můžu dva?
0: Z toho pila Krejčíková.
1: 4.
0: Tak, Michale, ty jsi prostě tady na té scéně jako kdyby dlouho, jo? Kdyby se tady měli vyjmenovávat všechny ty highlighty, kde ty jsi byl a koho jsi obšťastnil.
1: Tam bych možná až nezabrouzdával.
0: Nebudeme do toho zajíždět, ale zkrátka bylo by toho hodně. Ale já se chci teďka podívat spíš na tu tvoji současnou kariéru, protože z tebe se oklikou po letech zase stává zpátky youtuber.
1: Ano, to je šílené slovo, viď? A ty už jsi vlastně dřív daleko youtuber než já.
0: Já asi jo. Jsem.
1: Já jsem koukal, jak se vám vede tady tomu kanále, jako jdou na 100 000, přátelé, to chce potlesk.
0: Děkujem. Mimochodem, já ti to jako otestuju, víš co, to jsou hype body? Hype body?
1: Co?
0: Hype body? Hype?
1: Slečno, napovíte?
0: Slečno, je tady za trest, na ní nemluv.
1: A maminka řekla, půjdeš.
0: A bude, jo. A budeš se bavit.
1: No tak to bude asi něco jako, že to vyhypuje ten díl, nebo?
0: No výborně, jsi výborně, velice, velice chytrý.
1: Já mám tady ve sluchátku AI, víš, takže.
0: Jo. No, takže ty hype body, to vlastně můžete nadělit každému svýmu oblíbenému videu, pouze v aplikaci na mobilním telefonu. Nesmí to být video, který je starší 7 dní, pokud se nepletu. A pokud se vám ten dnešní díl třeba tady s Michalem bude hodně líbit, anebo se vám budou líbit Michalovi díly z jeho nového YouTubeového pořadu Fenomén, tak tam můžete prostě dát body zviditelnění, co jsou ty high body.
1: Jo, jasně, no. Aha.
0: A ono se to pak bude jako zobrazovat víc lidem.
1: Já jsem to zkoušel na svoje a to na svoje nejde, no.
0: To mě teda taky mrzí, že se nemůže

0: Že sám sebe lajkovat.
1: Ne, takhle lajkovat můžeš, ale já si myslím, že to tě jako neposouvá v tom trendu jako dopředu, že oni ví, že si lajkuješ.
0: Že si to lajkuješ sám, což je vlastně trapný.
1: Víš, jak ten algoritmus. A Kavalčík zase
0: svoje videa si lajkuje.
1: Ježíš Maria.
0: Takže o čem je ten fenomén?
1: Prosím tě, mě před časem, jako zase znáš to ty, že občas se nudíme, že jo, a tady ti prostě šrotujou ty kolečka v hlavě a to už jsem vymyslel, tamto jsem vymyslel, s čím bych ještě novým přišel.
0: Ruda z Ostravy už jsem byl.
1: Přesně. A tak jsem si říkal, jako když jsem viděl některé rozhovory různých podcastových jako pořadů a říkal jsem si, když tenhle ten TD dokáže tam prostě hodinu a půl zpovídat nějakou slavnou osobnost, neumí mluvit, šišla.
0: Nebo mě teďka, nebo co?

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba neodolatelný Peugeot 408. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: V Bile je úrodička, jak má být.
3: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
2: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
8: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
9: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
10: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
8: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
10: Disciplína. To mám rád.
8: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
10: A právem na to mohou být hrdí.
8: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
11: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
12: A teď trojitý EPET.
13: Ty jsi teda číslo.
12: Jednička ve stabilitě. Jako EPET.
13: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
14: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
15: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
5: Narodila jsem se s prázdnýma rukama a hned jsem chtěla víc. Víc dobrodružství. Víc lásky. Chtěla jsem víc respektu. Víc kamarádů. A pak malé auto.

0: nestačí. Malý pokoj nestačí. Mít malé sny nestačí.
1: Je normální chtít víc a je normální to chtít od banky. Raiffeisen Bank.
2: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week získej deals až do 50%. Nyní na About You.
3: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
6: Když máte zafixovanou cenu u E.ONu,
7: tak a máme klid, Jiřínko.
6: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Nechte to na nás. E.ON.
1: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
3: úplně za hubičku.
4: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
5: Naked Attraction je zpátky.
6: Dobře to začíná.
5: Mladší.
7: Tak mi to zvedněte.
5: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
8: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
5: Jedna věc je ale stejná.
8: To je zážitek opravdu.
5: Odhalíme těla v přirozené kráse.
9: Já si kochám.
5: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
10: Budeš to prostě milovat.
11: Nagý Polák, dobrý Polák.
12: Polska! Šukám, bratě, dušajná postava. Wow. Pěkné fál.
13: To je dobře.
11: Naked Attraction Polsko. Premiéra čtvrté řady už v pondělí ve 22 hodin na Očku.
14: Absolutně pěkně.
15: Víš, jak ten algoritmus. A kavalčík zase
16: se lajkuje.
15: Ježíš Maria.
16: Takže o čem je ten fenomén?
15: Prosím tě, mě před časem, jako zase znáš to ty, že občas se nudíme, že jo, a tady ti prostě šrotujou ty kolečka v hlavě a to už jsem vymyslel, tamto jsem vymyslel, s čím bych ještě novým přišel.
16: Ruda z Ostravy už jsem byl.
15: Přesně. A tak jsem si říkal, jako když jsem viděl některé rozhovory různých podcastových jako pořadů a říkal jsem si, když tenhle ten TD dokáže tam prostě hodinu a půl zpovídat nějakou slavnou osobnost, neumí mluvit, šišla.
16: Ne. Podobnost to... čistě náhodná.
15: Ne, Koťáku, to bych si nedovolil. Jednak ty seš starý, dobrý profík z rádia a tak dále. Takže myšleno, že víš, jak se to dělá, máš to hodně za sebou.
16: Jo, děkuju.
15: Takže já jsem si říkal, když to dokážou někteří lidé v této zemi, kteří mají, řeknu třeba půlroční nějakou praxi, nebo byli před měsícem na ostrově, pak se vrátili po 14 dnech. A...
16: Dva měsíce, 65 měsíce. Dní.
15: Ne, to jsem nemyslel zase tebe, jo?
16: Promiň.
15: Já jsem tam myslel takovýho to, jak tam byl týden a hned ho vykopli, jo, ale...
16: Počkej, my se známe s Vojtou Drahokoupilem, co máš proti Vojtovi?
15: Ježíš, to zrovna to sedlo na něho, ne, já myslím první řadu.
16: Tam nikdo nevypadl první týden, to ne? Já moc dobře vím.
15: No, prostě chci říct, že jsem si říkal, že jako rozhlasový moderátor, že bych možná tomu mohl něco dát. No, a tak vznikl nápad, že ve světě prostě v našich životech je vždycky něco, co je fenomén. Jo? Prostě máš fenomén kafe, máš fenomén, prosím vás, no tak maminko, vypněte si to. No. To se otevřelo samo. Jo, vy máte rozklápěcí mobil, jo?
16: Přesně, to je, vždycky říkám s pornografií. To tam plně a já spadl se počítač. Najednou to tam...
15: Křížek, Miláčku, to se sám otevřelo.
16: Pane Bože, zase, kdo...
15: No a tak prostě v těch našich životech máme různé fenomény, jo. Jsou fenomény auta, je fenomén tchýně, to teďka budu točit.
16: A... Fenomén tchýně je?
15: No. Tchýně, to je fenomén, že jo, že mám pravdu. Jo, někdo má šílenou tchýni a někdo má tchýni, kterou by jako nosil by v náruči, že jo, celý život, jo. Takže to je prostě fenomén. Ne?
16: Máte někdo tchýni, kterou chce nosit v náručí?
15: A, vidíš?
16: Sedí vedle tebe tchýně?
15: Ano.
16: Dobře, tak gratuluju, kamaráde. Závidíme.
15: No a tak jsem si říkal... Že bychom mohli prostě na pár těchto fenoménů, já jsem upozornil, za sebou mám teprve asi 6 nebo 7 dílů a vždycky se to snažím jako co 14 dní natočit, takže různě lidi píšou nějaký fenomén, takže možná brzy bude fenomén jako Koťák.
16: Brzy?
15: No, tak se domluvíme, kolik dáš a bude fenomén Koťák, že jo?
16: Koukal jsem, že tak jaký témata jsi zatím zpracoval? Zpracoval jsi prostě hejty versus komentáře.
15: Ano.
16: Zajímavý téma.
15: Tak jsem tam měl fenomén, což mi poradili, nevím, jestli to byly nějaké sestřičky, ale fenomén botox. Divadlo, to jsem jako netušil, jak to jako veme úplně jinou obrátku. Mě normálně začali vlastně, ještě předtím jsem udělal ty hejty, a mě začali hejtit, že jsem natočil fenoména na botox. Jo? No. Pane Kavalčíku, vy tomu vůbec nerozumíte. To je nádherná věc. Botox je nádherná věc. Já říkám, jo, ale nějak dlouho, ty vole.
16: No, počkej, jako můžeme jít do toho tématu, jo?
15: Tak kolik máš injekcí za sebou,
16: koťáku? Víš, jaký je rozdíl mezi botoxem a výplněma? Aha.
15: No, jako asi do výplní bych vůbec nešel, ne? To už je řízy, ne?
16: No ne, tak jako tam jde o to, že ten botox, on ti nějak jakoby vyprchá, on ti to tak jako zafixuje, ano, tu tvář, ale když už jsou škody napáchány, musí tam být jako kdyby ta výplň, to znamená, že musíš zaházet ten zákop, co se ti tam udělal, jo? A třeba, když to řeknu, ty nemáš úplně mračivku? Nemáš? No, tak máš, tak ty vole, to už taky není ani na botox.
15: No, to už
16: by se museli dát, už by se do toho čelíčka
15: to už
16: krompáč, museli dát.
15: Ne?
16: Do čelíčka už by se ti museli dát podle mě jakoby výplň. No, výplň. A
15: to je jako nějaká, to je nějaká jakože nějaký polštářiček?
16: To je, znáš takový, když jsme se jako děti hráli s plastelínou?
15: No.
16: No, tak to je ono. Já nevím.
15: A to už nevyprchá.
16: No, nebo je to prostě plastelína, no.
15: Aha. Ta nezmizí. Ne, ale ne, já jako chci říct, že já bych třeba do toho fakt jako v životě nešel. Protože já mám z takových věcí jakoby strach, z jakéhokoliv zákroku, prostě píchání, injekce a toho, já se bojím strašně.
16: By ses nenechal dát?
15: Ne.
16: Nějakou úpravu?
15: Ani za milion. Já jako, až mi bude prostě tolik a tolik let, já to jako nechám přirozeně dojet. Jo, ať se klidně paní v tramvajce prostě lekne, jako Ježíš Maria, vy vypadáte, ale ne, já bych jako do toho nešel, no.
16: A taky tady mám video máma, to jsem teda neviděl.
15: Ano, to přišla další taková prostě indicie od youtuberů nebo od diváků, že by chtěli vidět fenomén, protože vlastně máma, to je jeden z nejdůležitějších lidí vlastně v našich životech.
16: Každý má?
15: Je to, ano, ano. A teď tam samozřejmě ty příběhy se dělí, že jo. Někdo měl nádherné dětství, někdo měl skvělou mámu, která se do dneška o něho stará, a někomu třeba nebylo prostě dáno, že ten začátek toho jeho života, ten start byl prostě velmi špatný. Takže ten fenomén je o tom, že každý máme prostě tu mámu, ale potom se to, že jo, potom porodu se to vyvíjí různými směry, a tak jsme to tam rozebrali na 13 minut a ten díl měl velký úspěch, a pak nějaká paní napsala, to jsem zvědav, jestli bude i díl táta. Tak do toho jsem zatím jako nešel, no.
16: No, ale my se můžeme vlastně podívat na tvoji otcovskou roli.
15: Aha. Mm-hmm.
16: Jsi otec dvou dětí, dvou.
15: No, ano, jo, ano, ano.
16: Jak ti to jde?
15: Jako dobrý, no, ten
16: říkají to i děti?
15: Hele, ty už jsi tady měl několik jeho spolužáků od Alexe, toho staršího, z konzervatoře. Oni minulý rok skončili šestý ročník. A
16: ty jsi mu to dovolil?
15: No.
16: Vyšel na konzervu?
15: No. Já jsem ho jakoby vůbec, já nejsem ten otec, jako některé televizní nebo filmové hvězdy, které řekly, ty nebudeš dělat herectví. Ne, můj syn vždycky se mnou chodil prostě do divadla, takže já jsem ho tam brával se mnou, a když k tomu jako inklinoval, tak jsem mu jako dal zelenou, pak si normálně jednoho dne přišel za mnou a říká, tati, potřebuju 700 korun. Říkám, na co? Na kroužek. A já mám několik, mi bylo 9 nebo 10. Říkám, na jaký kroužek, prosím tě? Do Národního divadla. Říkám, jaký kroužek je v Národním

0: divadle. Herectví. On si normálně někde na Google našel, no, že je přípravka prostě jako dramaťák při Národním divadle. A začal tam chodit, tak já jsem ho 3x týdně takhle vozil do Národního divadla.
1: A neměl bys ho nějak jako principiálně omezit, aby nebyl lepší herec než ty?
0: No ale to nezastavíš, ten talent, že jo? No, něco jako tam jako...
1: od tebe toho pozbíral prostě...
0: No to nevím. Ne, jako v dobrém, jo, ne, že by tam nic neměl, ale Alex je velmi vtipný a teďka prostě na začátku, je mu teprve 22, ale já se mu snažím samozřejmě v tom nějak pomáhat, ale ten herecký život, víš, jako je to těžký, že pokud se neobjevíš v nějaké...
1: Děkuju. Ano, ano, herecký život velmi náročný, to nemůžete pochopit, to nemůžete pochopit. Jsem hrál jednou Feinsteinovi.
0: Já jsem měl taky 4 epizodky už, no.
1: No to jo, ale ty jsi co, ty jsi zase ty muzikály, ty máš toho Drákulu, Krysaře a co tam ještě máš?
0: Asi dalších 15 ještě,
1: no. Ještě další 15, přesně tak. A no, ale tak v Karlíně, nebo kde se u toho?
0: Prosím tě, já jsem kdysi začínal v Karlíně, tam jsme dělali producenty a nevím co všechno. Hrál jsem i v Hybernii, takže bylo toho hodně. Dokonce do dneška tomu vlastně nedokážu uvěřit. Tady možná někteří vy nevíte, ale když byla ta muzikálová doba, ty devadesátky a pak se to přelezlo do roku 2000, 2005 a tak dále, tak já jsem hrál u Janka Ledeckého muzikál Hamlet 4 roky.
1: Můj táta byl na castingu, že jo? Wow. Bylo to na Hamleta? No, teda nedostal se, protože neumí tancovat.
0: Ale, ale Koťáku, představ si, že já jsem 4 roky od úterka do neděle, v sobotu 2x, každý večer hrál Hamleta. Já jsem měl jenom v pondělí volno. Já do dnešního dne jako nechápu, jako jak jsme takhle mohli žít, že od úterka do neděle si byl v divadle. Ty ale bylo to v té době, to bylo normální. No.
1: Počkej, takže... a ty jsi byl Hamlet?
0: Ne, já jsem v té době byl jenom obyčejná zpívající kampeny, no.
1: Ok, ale taky pěkný.
0: Ne, ale tak jako hraješ tam, seš tam 4 roky, nějakých, ten muzikál mě nakonec, myslím, 600 repríz, mně se podařilo, já jsem do toho vstoupil hned po prvním roce, ale myslím, že 350 repríz jsem dál, no a bylo to opravdu hodně, no.
1: Jaký je Janek, je v pohodě?
0: Hele, Janek je člověk nad věcí, jo. Podívej se na Janka, jak vypadá ve svých, já nevím, kolik má, už 85 let, jo, ale... Podívej se, jak ten chlap vypadá skvěle, je vtipnej, umí napsat, ty varko, už napsal asi 5 nebo 7 muzikálů.
1: Umí dělat děti, šikovný, hodně
0: výborný a rychlý děti, jo. Ne, Janek je neuvěřitelný pohodář a vlastně takovýho šéfa bych ti jako přál. To je tak vtipnej člověk, chytrej člověk. Když mu řekli, že by bylo škoda, aby ten Hamlet v Čechách skončil, tak on prostě řekl, hele, já napíšu prostě nějaký to čínský nebo japonský libreto a jel s tím prostě do Japonska, tam to hráli další roky. Takže fakt jako to je člověk pln nápadů. Teď jsem dokonce zjistil, že píše knihy, že dělá takové rýmované básničky, jednak pro děti, pro dospělí. To je člověk několika talentů. Takže...
1: Spát někdy?
0: No, to nevím, no.
1: Šikovný, šikovný. Michale, poslední otázka, na co se tě mám zeptat. Co bychom chtěli propálit? Máme 6. října.
0: No máme říje,
1: tak Vánoce za dveřma.
0: Jak se těšíme na Vánoce, že jo?
1: Jo, tady napsáno šťastné a veselé. Jo, tady napsáno od Ježíška,
0: no, děkuju. Tak jsi věděl, že jsou Vánoce,
1: jo,
0: že jo?
1: Děkuju, no, děkuju. No. No tak Míšo, tak Vánoce se blíží, na co se těšíme?
0: Tak já se těším, že až budeš točit vlastně vánoční díl, že mě znovu pozveš. Já mám pocit, že jsi tady měl pana Horáka s kytarou, toho krásného zpěváka nedávno, tak že bychom třeba udělali takový ve třech, jestli,
1: trio,
0: že bychom zahráli, ty by si zpíval a my s Horákem bychom dali 2 kytary.
1: Tu víš na kytaru?
0: No, tak samozřejmě, Ruda uměl skvěle na kytaru. Tak nezapomeň, že Ruda dělal v tom X-Factorovi tu imaginární kytaru, že jo? Jako on to tam prostě jel, jo? Reklamu na ticho dnes v telke dávaju. Ale musím se ti přiznat ještě, Koťáko, a věřím, že ty jsi to zaregistroval. Na světě, myslím, že to je někde Norsko nebo Švédsko, je mistrovství světa v hraní na imaginární kytaru.
1: Ano, ano.
0: Nekecám, já jsem tam jednou tu přihlášku poslal. Oni mi ale poslali nějakých 39 otázek, které byly nějaké v norštině, nebo já už nevím co. V té době nebylo ani ChatGPT, nebyl překladač od Google, jo? Takže já na to takhle čumně a říkám, dobře, kariéra nic nebude.
1: Škoda. Ale brutálně to frčí, já to taky registruju, je to stejně kvalitní, jako je třeba Hobby Horsing.
0: A... Já s tou
2: to je dobrý.
0: Ale počkejte, lidi. Teďka jedna holka, myslím, že fakt 13, skočila rekord s tím koníčkem do té vejšky. Lidi, ona normálně, to, já nevím, fakt tohle. Ona se rozběhla, ty nohy se jako takhle zvedly, dali se do roviny a ona s tím koníčkem normálně přeskočila. Vy se smějete, ale ona držela tu tyčku s tou hlavou, tam měla toho kladrubáka, rozumíš, jo? A jako jestli můžu, dejte to tady to, dejte to video vodní, to, já jsem čuměl, já jsem to pouštěl 4x.
1: To byl i sportovní výkon teda, fakt, že jo?
0: To neuvěří, že jde s nohama skočit tako, myslím, že to bylo 2 metry něco. Nebo metra
1: půl, no. Ale 4,5 to bylo, ale myslím si jistý.
0: Jo, a to byl blbě.
1: Každopádně, teďka jsem viděl, je to nový trend, můžete se do něj zapojit a je to, venku běhají lidi, mají normálně vodítko, ale nemají tam psa. Takže fejkový venčení, což
0: no, ale jako je. Tak pojďme koťáku vymyslet něco, co teďka tady jako prostě odvždy se bude už vědět, že tohle vzniklo ve tvém pořadu. Pojďme taky teď něco vymyslet. Víš, jako alá vodítko, koníček mezi nohama.
1: Jako nějak, jako že by to byl sport, vyložím, my jsme vymysleli sport?
0: No, nebo skok.
1: Počkej.
0: Skok přes. Pojď, dáme skok přes koťáka, pojď ty vole. Nemáte tu tyčku nějakou?
1: Ale tak uděláme.
0: Já si vezmu betáno, ty vole.
1: A já počkej, já budu dělat jako mrtvý, jakože.
0: Tak pozor.
1: Počkej, já jdu radši blíž, ať.
0: Ano.
1: Si se uděláš.
0: 3, 2, 1.
1: Michálka Valčí. Při sledování dalších dílů Koťák Live se na vás těšíme zase brzy u televizních obrazovek anebo přímo tady. Lístky na Go Out. Děkujeme.

0: Vítejte u Koťák Live, jediné talk show v Česku, kterou ani po 100 dílech, je to neuvěřitelné, nezakázali. Jedeme dál. Dobrý večer. Někdo se pro slávu narodí a někdo si ji musí poctivě vybojovat na nekonečných castingzích. Náš dnešní host má v sobě kombinaci obojího, protože pochází z velmi známé herecké rodiny. Jeho obličej znáte z filmových pláten i z nejúspěšnějších televizních seriálů posledních let. Patří k nejvýraznějším talentům své generace a rozhodně se nebojí ani hodně náročných charakterních rolí. Často o něm lidé mluví hlavně v souvislosti s jeho vysokou postavou a slavným příjmením. On ale každým svým hereckým výkonem dokazuje, že stojí pevně na vlastních nohou. Dneska ho ale nebudou hlídat kamery na place ani přesné pokyny režiséra v divadle. Bude to jen on sám a uvidíme, jak si poradí s mými všetečnými otázkami. Dámy a pánové, přichází Prokop Zach.
1: Dobrý den.
0: Vítej u nás.
2: Děkuju moc. Děkuju za krásný úvod.
0: Kdybych byl znovu mladý, přál bych si mít styl, jako má Prokop Zach.
2: Děkuju.
0: Máš tady rodinu, nebo?
2: Nemám, ale třeba jednu.
0: Prokope, na mě působíš jako mladý, uvědomělý herec. Takže nejsi jako jenom, hele, kolik ti teďka vlastně? 21. Což bylo pro mě období, kde jsem řešil, jako, kde se naleju. Což ty možná řešíš taky, ale zároveň seš k tomu tak jako, řekl bych, společensky uvědomělý. A děláš i takové ty věci, protože ti přijde, že ta kultura je zkrátka pro tu Českou republiku důležitá, takže se na svých sociálních sítích pouštíš i do témat, do kterých já bych se teda nepouštěl. Protože na internetu jsou lidi, kteří jsou debilové.
2: Tak jsou, ale názor je jako názor. Já beru jako každý názor. Někdy už je to opravdu jako přehnaný, mám pocit.
0: To říkám.
2: Ale no, to jsou ty, jak jsi nazval?
0: Debilové.
2: No, dobře. Ale prostě, když je nutnost, tak je prostě nutnost. A když mě něco štve, tak se k tomu rád vyjádřím.
0: Jak říká ta slavná věta, nejhorší, co se může stát, když dobří lidé nedělají nic.
2: Souhlasím s tím.
0: To jsem možná teďka vymyslel. Děkuju.
2: Jak se máš?
0: Ne, je to dobrý, já teďka jsem přemýšlel normálně nad tvým potleskem. Když v tom potlesku jsou velký pauzy, mezi tím jednotlivým tlesknutím vypadá ironicky.
2: To se omlu...
0: Super, Kubo. To se ti opravdu povedlo. A nebo...
2: To jsme zatím nic neřekli.
0: My nemusíme nic. Pokud chcete někdy dorazit na natáčení Koťák Live, udělejte to a počkejte až do konce, protože u čtvrtýho hosta už jsou všichni plech a je to jedno, zkrátka. Už můžu být taky takový uvolněný, už jsem se to... No vy jste nejvíc uvolněný, no.
2: Ale to je dobře.
0: Je to super. To je dobře. Prokope, no. Ty patříš do mý oblíbený party mladých herců, přiznám se.
2: Děkuju.
0: Ty a Max Dolanský máte takovou jako jednu partu, a já třeba vím, že ty a Max Dolanský máte stejnou zálibu, jestli víš, která to je.
2: Tak pojď.
0: Jsou to starší ženy?
2: Hele, to je trochu jinak, jo.
0: Teda, než jsi se zadal, šťastně.
2: Ne, už ne.
0: Ty jsi zase sám!
2: Ne, a počkej, to je taková...
0: Zkušené ženy, ozvěte se.
2: Ano, právě. Ne, tam je jako důležitá věc, že já, když jsem přišel s tím, že jsem si našel starší dívku, tak Max Dolanský řekl, co jsem za debila, že by to v životě neudělal. A že to je jako největší blbost, okay, a že máme ten velký, pozor na to, jako. Tady za to dostal strašně úspěchu a chvály za ty starší ženy. Ale přitom to bylo trošku jinak. On byl opravdu takový, jako, proč bys to dělal, kámo, takhle. To prostě nefunguje, starší ženy, prostě to už může být tvoje máma. Já jsem říkal, hele, počkej. Počkal a... Přesně. Takže ano, starší ženy, to je naše záliba.
3: Ne, ne, ne!
2: Nebo jo.
0: Jo.
2: Přesně.
0: Takhle, teďka tleskáte, protože ještě nevíte, co řekne za chvíli. Já totiž vidím do budoucnosti, protože... Zkazí, saď se. Protože když se... Není to secvičený, přísahám. Protože když se Maxe zeptáte... A ta starší žena, kolik jí bylo?
2: Ale i mojí první starší ženě bylo 25 a mě bylo 17. Mě bylo 17 25. A pak byla další, a ta byla ještě o 10 let starší. Mě bylo 18 28. A pak už nebudu pokračovat.
0: 28 je starší žena?
2: Ne, to je mladá žena, která je v rozkvětu.
0: V rozkvětu, ano. A teďka v 21 je to pro tebe?
2: To už jsou takový ty babety, ty javy, tak jsem to...
0: Pojďme dál! Ale, jak se říká, na babetě se dobře jezdí?
2: No ježiši, já děkuju, taky si to myslím.
0: Nestává se nám z toho panelová diskuze normálně.
2: Já, to je skvělý, já myslím, že jo, jakoby, je to pořád, je tak esteticky hezký pořád.
0: Takový vintage.
2: Vintage, a to se vrací do mody, ne, že jo? Vintage je teď in.
0: Úplně to vidíme jenom. Vy jste docela vintage, máte večer volno.
2: No, takhle já to dělám, pražský přijdu.
0: Pojďme k práci radši. Já vím, že ty chceš posunout nebo rozšířit ty hranice, to území toho standardního divadla. Chtěl by si udělat divadelní hru, která bude jako plná všech věmů a emocí.
2: To bych byl hrozně rád.
0: Mám být konkrétní?
2: Jo, tak pojď.
0: Chce udělat nějaké představení, kde se budou lidé, herci, mazat krví blátem a bahnem a křičet.
2: Ano, to bych si moc přál, protože teď je trendy jako dělat ty komedie všechny a tak jako na oko, ale my jako ty mladí, taky jsme se proto nazvali kolekce Parchan, protože jsme jako parchanti a chtěli bychom si jako zkusit dojít jakýsi jako esenci toho divadla, což je podle nás mazat se bahnem a krví.
3: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe. Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
4: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity. Sedita. Napečeno pro spokojený život.
5: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
6: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete 2x víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
7: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
8: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
7: Tada!
8: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
9: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
12: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
13: Tati, promiň, ujel mi boss. občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
2: Výborně, odešel kotel. Nevadí, půjčíme, vyřešíme okamžitě, bez dokladu, stačí jeden podpísek.
3: My si půjčíme bezpečně.
2: Tady podpísek.
4: Ne, ne, tady podpísek. Pali, pali, pali.
5: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
6: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba květinovou dekoraci Lego se slevou 25% jen za 1499 korun. Allegro.
7: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
8: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Špičkový obraz televize Samsung, kterou rozhodně musíte mít, nyní za super cenu.
10: Hustý.
9: Datart. Opravdový elektrospecialista.

Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se k

0: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
1: Na Vinted může být všechno znova nové.
2: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
1: Ahoj, Sáro.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: Ano. To bych si moc přál, protože teď je trendy jako dělat ty komedie všechny a tak jako na oko, ale my jako ty mladí, taky jsme se proto nazvali kolekce Parchan, protože jsme jako parchanti a chtěli bychom si jako zkusit dojít jakýsi jako esenci toho divadla, což je podle nás mazat se bahnem a krví. Ale tak je to jako vyjádření nějakého pocitu zase trošku jinou formou, než je jenom ten samotný text.
1: Protože... Jaký divadlo by vás vzalo pod křídla, když byste po sobě házeli bláto a tak?
0: Tady v Česku? Všechny doufám, ale ne, myslím, že...
1: Vlastně nějaká venkovní scéna, ne, někde
0: venku,
1: jako...
0: Venku, no, někde no, na vesnici, ne, u Babety někde, no. Ne, já myslím, že jako X10 třeba má tyhle, jako dělá hodně takhle jako ty specifické věci. A mě to baví, já mám jako strašně rád tu různožánrovost v těch věcech, ale když my jsme si založili ten jako náš soubor, jako jenom těch jako mladých kluků, teda máme tam i jednu holku, Zuzanu Matuškovou, tak jsme jako se chtěli fakt dostat jako zpátky úplně jako k té esenci a toho, co dělali ještě ty jako naši Fogisové, protože oni jako...
1: Tátové.
0: Jo, no, pardon.
1: Fogisové.
0: Tátové. A ty právě začínali jako v komedii tehdy za Dušana Pařízka, což je takový jako velmi významný režisér, který teďka dělá hodně jako v Německu. A tam jako se mazali těma jako různýma věcma, byli nahatý na tom jevišti a vlastně jako kam až jsme schopni spíš zajít jako za jakou hranu.
1: Kdy to bude jako myslel, že o těch sexuálních témat odejdem, ale ne.
0: Ne, ty to tak jenom bereš. Nahatý lidi nemusí to být nesexualita.
1: Dobře,
0: být
1: tak
0: třeba pravdy.
1: To jenom. Je úplná náhoda, že zrovna tady na té kartičce mám napsáno. Společně s parchantama, těma tvýma kámošima, co jsou součástí týhletý skupiny, kam se nevím, jak dostala ta jedna holka?
0: To je parchantka.
1: Parchantka, tak děláte i Hamleta.
0: Děláme Hamleta. Líbáme se s Maxem Dolanským, když jsme u té sexuality.
1: Ano.
0: To tam máš taky napsané.
1: Prokop hraje Hamleta, Max Dolanský Ofély. No. Líbání s Maxem je skvělé, perfektní.
0: Je.
1: A to se trénuje?
0: Jo, po večerech právě. My se právě nerozhodujeme, kam chodit na pivo. A
1: kam chodit na cincmačku.
0: Jo, no, za roh. Ne, já myslím, že to tak bylo hlavně úplně jako, že jsme si zase se vracíme jako k těm kořenům. Myslím, že jsme si chtěli udělat jako představení Hamlet přesně. Pojď si sednout sem ke mně. Ne, že jsme si zase chtěli vrátit a tam nás napadlo, co? A tam nás napadlo, zase jako, protože je ten kluk, který to režíroval, Oto Dušek, taky herec a kluk, který se teďka zaobírá jako především režií, tak jsme si řekli, že co uděláme takový jako první souborovku a vymyslel se ten Hamlet a potom jako já jsem vyprskl první, že Max Dolanský bude Ofélie, protože Max Dolanský
1: má feminní typ?
0: Promiň, Maxi, chceš. Ale jo, tak on má právě tu výhodu. Já myslím, že u herectví je to jako velká výhoda, že on může stvárnit, on je jako jemnej v těch jako projevech, hezky.
1: Že by mohl hrát třeba tu dánskou dívku, že jo, jak to
0: dělal. Jo, to já jsem si přál taky s ním udělat, ale to už byl velký ne. Jako. A on do toho šel jenom ale pod podmínkou, protože tam je ještě Ondra Stupka, taky herec, který hrál Gertrudu, který mi hraje mámu. A Max Dolanský se tomu vzpíral strašně dlouho, to bylo ne, já prostě v životě nebudu hrát ženskou, já nikdy, prostě to herectví takhle nefunguje, tak tím se to nezaobírá. A pak přišel Ondra a řekl jsem, budeš hrát Gertrudu, a on dělal, to je skvělý. To je úžasný a Max se urazil a napsal mi druhý večer, že to bude hrát a že to chtěl celou dobu.
1: Tahle ta strategie na holky vždycky funguje.
0: Jo. A na maximum.

0: No, já se chci pobavit i o těch představeních, které vy vlastně jedete. Hodně mě zajímají rychlý šípy. Jaký to je?
1: Skvělý. To je taky další náš sen, který jsme tak měli jako společně s klukama si udělat, protože jsme se tak jako sešli parta, která nehrála nikdy moc videohry. A tenhle svět pro nás byl jako velmi cizí. My jsme jako pro Maxe, pro Ondra, pro ty celý parchanty, jakože fakt u počítače jsme strávili jako minimum času a vlastně doteď na něm pořádně neumíme a chtěli jsme, a lezli jsme po stromech, což taky si bere jako svý nějaký ty, ale chtěli jsme udělat rychlý šípy a pak, když jsem byl rok na Damu, ze který jsem pak odešel zpátky na konzervatoř, tak tam byl jeden jako strašně výjimečný, Šimon Lorko se jmenuje, kluk, který tam dělal dramaturgii a studoval ještě herectví předtím a ten jako napsal úplně novou záhadu rychlejch šípů.
0: A proč jsi mluvil o těch videohrách, kde ti rychlí šípy nejsou videohra?
1: No právě o tom mluvím, že my jsme jako neměli tuhle cestu a spíš jsme jako byli v těch komiksech. Vlastně, že jako...
0: Aha, teď už jsem to pochopil.
1: No, to nevadí. Je to jsem taky...
0: No, rychlí tak... šípy znáte?
1: No,
0: jo,
1: tak
0: jak se jmenuje ten slušnej?
1: Ano!
0: Výborně, okej. Ale tak ten nejstarší člověk tady, že?
1: Ale to nevadí, to je pro vás. Já jsem a já hraju Mirka.
0: On má rád starý věci.
1: Archeolog, ano. Takže to, takže děláme ve studiu Citadela takový malý prostor na Dlouhý třídě nebo v Klimenský 16 a tam spolu tak tvoříme a tam jsme právě udělali i jako jedno z představení.
0: Je to teda remake rychlej šípu, jo?
1: Jo. Jo, je.
0: Je to jako dobový, je to přizpůsobený?
1: No tak telefony tam nejsou vlastně, ale během jako té záhady, která je, že nám někdo jako zabral celou klubovnu, tak se snažíme jako stylizovat zpátky jakoby do té doby, se snažíme, ano.
0: To takže
1: jo.
0: To je furt typická foglarovka? Je to foglar?
1: Ano, je, ne.
0: Je,
1: ale tohle není, to je Šimon Lorko, nová záhada právě, skvělá. A myslím, že to je jako velmi dobře napsaný a je to velký talent.
0: Hodně ještě zajímá ta divadelní hra o tom pivku. To je pivní Odysea, nebo jak se jmenuje?
1: Pivařská Odysea. No.
0: Pivařská Odysea.
1: A to je na motivy audience od Havla, no.
0: Boží nápad. A je tam i humor?
1: Myslím, že s tím přibývajícím pivem začíná přibývající humor, to tady znáte, že jo?
0: Vy tam u toho pijete? Vy u toho pijete?
1: No tak někdy. Ano, tak jako někdy, protože ono fakt je to vychází z Havlovy hry, kdy se jako u toho tehdy, když to hrál, on to hrál i Havel chvíli tu hru a my jsme se to jako trošku předělali jako po našem, aby to zase bylo jako blížší nám, mladším, protože tam jde jako celý je to o tom, že tehdy Havel nemohl si najít žádnou práci, jakož to byl dezident a stavil se proti jako celkovým režimu a systému a vzali ho až jako v jednom takovém pivovaře, kde jako přikuloval sudy. A o tom to vlastně, to je to taková audience u toho sládka, u toho šéfa toho, a kdy najednou jako ten člověk z té buržoázní společnosti, ten Havel jako sedí na koberečku u toho sládka, který je najednou jako nad ním a pije se u toho pivo, no. A jednou jsme se napili tak, a ty to bonznu, ten sládek Ondra Stupka se u toho jednou pozvracel, ne, víš.
0: Nebo při týhře.
1: Jo, a skvěle to zahrál, udělal ze mě úplnýho debila. On se takhle poblil, vzal to do ruky, tak si z toho celý to do mě utřel a řekl, co čumíš, to se děje normálně.
0: Tak pozor. Ne. To vyzkouším.
1: Ne, fakt to zachránil.
0: Já se tady s váma dneska naleju. Přijdu domů za svojí holkou, pobleju se v předsíně a co děláš?
1: To je normální. Nebo
0: to je normální.
1: No, to je normální. To se děje.
0: Je to lidský.
1: No, právě, já myslím, že je. Fantasy. Když ještě je to přítelky, tak je to ještě zase zbližování z jiný stránky.
0: Jo, to ona ocení, no. A ty jsi neměl být ale herec.
1: Ne.
0: Ne, v rodině se to jako
1: vlastně... Zákaz, úplný, maximálně.
0: Nepozdávalo se to.
1: Ne, tam tak ono to je jako šílený povolání v tom, že je nás jako čím dál tím víc a ze všech jako škol vystoupí strašně herců a i jako lidi, kteří jako nejsou jako vystudovaní herci, tak jako začnou hrát. Do toho se teď přidávají lidi, kteří tvoří jako content na těch sociálních sítích, influenceři se přidávají a berou nám práci. Takže nás je jakoby strašně moc a je tam jako hrozně těžký se prosadit, jelikož jako v herectví a v další věci jsi jako strašně rychle nahraditelný. Když ti všichni říkají, že jako nejseš, tak jako takhle seš. A proto myslím si, že táta jak jako šel tou cestou, ještě táta byl jako první. Táta jako děda mu jezdil s mixem a byl velký voják.
0: A... Jezdil s mixem, to je ta míchačka?
1: Dobře. Ano,
0: ale foglára znám, mix znám.
1: Jsi dobrý, pořád. No, taková babeta. No a takže táta...

0: vykopáte mi říkal, že to není úplně jako cesta, která je jako nejlepší, že jako můžu v tom jako trpět, že přesně se nemusíte povést, že ta práce je, pak ti přijdou tři projekty, ty si vybereš jeden, který se pak jako zruší z různých důvodů. Takže jako tam to bylo velmi zakázané a taky to bylo o tom, že jsem přišel, když jsem se dostal tehdy na konzervatoř a přišel jsem s rodičema do ložnice a řekl jsem, že jsem se nedostal, jestli udělám srandu. A můj otec fakt jako vykřik radostí. A pak jsem mu řekl, že jsem se dostal a tam byl největší smutek.
1: Tati, já jsem se na tu školu nedostal. Yes!
0: Jo, ne, no, bylo jako, že ne! Jo, pro mě to strašně blbý, jakoby, no. A pak jsem řekl, že jo a odešel z té ložnice.
1: No a tak ty od 17 bydlíš sám, tak oni tě vykopli?
0: Ne, já jsem se vykop sám, to bylo právě kvůli té starší holce, jsem si našel byt jinde.
1: Kvůli babetě, jo, ty, já tak to nedostanu.
0: Kvůli babetě, právě, a to byla taková ještě harmonikářka, takže taková... A to byl velký žovial, ta holka, to je velká rusalka. A já jsem právě chtěl jako...
1: Takže ta babeta normálně, a co, a kreslila Leše karikatury na Karlově mostě, nebo co dělala?
0: Ne, to už na ní bylo moc takový, jako, no. Ona je taková, jako člověk, který je umělec a vlastně nenávidí umělce. Jako velmi, a hlavně herce, takže dobře, jsme se rozešli. A ona právě bydlela jako furt vlastně v jednom baráku s rodičema a hrozně mi furt říkala, jak už se bydlet jinde, tak jsem se odstěhoval a pak jsme se rozešli. Tak jsme spolu nezačali bydlet, ale já jsem se s ní rozešel. My jsme teda rozešli třikrát a naposledy jsem to byl já.
1: A to je ta poslední teďka, co se s ní rozešel? Ne, to už je asi jiná, jo?
0: To byla právě ta první jako taková moje velká láska, není jich tolik.
1: Ty bláho, to nejsem schopen spočítat.
0: Ne, to tak starší vodost, no vlastně bylo víc. Ne, že tady to byla taková ta první, když mě bylo 17 a já jsem ji tehdy viděl a jí bylo 25 a myslel jsem si, že jako nikdy nebude a tak to byl takový můj vstup do tohohle toho světa té archeologie a těch vykopávek, že jo. ne, já dostanu bídu, jako strašnou.
1: Tohle, když se dobře sestříhá, to bude zábavy na internetu.
0: No, takže proto jsem jako vypadl z baráku vlastně. Chtěl jsem tak jako chtěl začít ten svůj jako život. Chtěl jsem se jako odprostit od těch poutěch rodičů prostě, no. Jo. A že my jsme furt tak byli jako hodně jako s těma klukama, s Doláčem jsme jako vlastně vyrůstali úplně jako od nějakých 15-14, jsme jako prožili fakt jako velkou část spolu. A takže jsme chtěli se jako hlavně osamostatnit, že tam byla jako ta velká tendence jako se vzepřít tomu, že nebudem přece bydlet jako u rodičů, že to je jako blbost, i když teď toho občas jako litujeme, myslím oba dva, že ten mama business a mama hotel je hrozně dobrý.
1: A vy bydlíte spolu?
0: Ne. Nemám bydlí se svojí ségrou, ale nebydlíme. Já jsem rád, že bydlím sám. Já bydlím sám a že to je dobrý. Jako, že...
1: Máš i okna v tom bytě nebo?
0: Ne, je to sklep.
1: Zatím to zní celkově tak dost depresivně.
0: Ne, je to strašně dobrý, já jsem šťastný za to, za ten byt. Mám jedno takový obrovský okno tam do takového jako krásného vnitrobloku. No.
1: Já tady mám totiž napsáno, že až si najdeš tu novou babetu, tak si otevřeš bar na pláži.
0: Jo.
1: Ale ty v tom baru fyzicky nebudeš pracovat, ty budeš surfovat. A ona tam bude makat.
0: No to je můj sen, tak mi se zdal jednou sen takovej.
1: Ano. Ale já, do teďka mi to nenapadlo, ale můj sen je to taky.
0: Ale přece to je jako nejdůležitější, já jsem hrozně chtěl jako přestat dělat to povolání herectví, protože tam opravdu jako funguje taky to pekseso, že všichni říkají, ten je podobný tomuhle a ten je lepší a tenhle je horší a to pomlouvání a všechno, i když jako to miluju strašně to povolání, tak to jako to, celý ten show business je úplně jako šílený kolem toho. A já jsem jako, mám sen furt jako zmizet. A fakt si jako postavit nějaký, jako, je to jako velká utopická myšlenka, ale jako ten bar na té pláži a pak se jako pověsit do té houpací sítě a tam se prostě jako houpat s nějakým dobrým drinkem a vidět tu babetu tam.
1: jak tam
0: jde oberli takhle u toho. No. To je hrozně, a hlavně, aby třeba děti jednou mohly mít to nedohledno, že jo, ten oceán.
1: Přesně, přesně, on má v rukou ty děcka, že jo,
0: to je
1: přesně a míchá ty drinky.
0: A já tam takhle v té opací síti,
1: to je prostě. A volnou rukou ti mozkuje prostě prknu, ne, pravděpodobně.
0: No, ale úplně ideálně, jakoby, tak
1: to je dělo.
0: To říká moje mama, že má vždycky 12 ruk, jestli to myslí, takže jako já s tím souhlasím a věřím v to, jestli to stane.
1: Ježíš, já bych ti tak přál, bys takovou babetu našel.
0: Ale já ji najdu. Doufám. Ne, fakt.
1: A kam ti může napsat?
2: Kam bude chtít?
0: Ne, asi na Instagram, nebo co je teďka, jo? Se píše?
1: No? Asi
0: já jsem jako nejvíc na WhatsAppu, ale to je už telefonní číslo, to už je na pozdější.
1: Jo, tak dej telefonní číslo, to je
0: Nedám. Nebo si nějaký vymyslím, řeknu Doláčevo číslo.
1: Já pro tebe ještě něco, jo, dej do Lanskýho, to je super.
0: Tak jo, počkej. No, ne, to nebudu dělat, ten by mě zabil.
1: A nebo e-mail, řekni e-mail.
0: Jak se vám daří? Já?
1: Co já to nemoderuju?
0: Ne, já prej mám s tebou problém, že máš, že jsi odešel kvůli tomu, že mám nějaký problém.
1: Ne, dobrý, jenom prostě na cígo. No, já bych tě nerad stresoval, takže ti nechci připomínat tvoje dětství, ale pojďme se podívat, když ti bylo 15.

0: jsem to já. To je syn Kláry Melíškový. Ne, ne, to musíme ve dvou. To je důležitý, ta dvojice. Mě stačí
1: vidět, jak zmizí.
0: Ne, to je fakt důležitý ve dvou.
1: Prokope, pojď.
0: Já to už neumím.
1: Ty seš profi.
0: Mě nehraje Justin, zaspíváš mi Justina Bíbra?
1: Do pětky, jo.
0: Tak pojď.
2: Jámy, jámy, jámy, jámy.
0: Já ti ukážu nový, já ti ukážu jiný kout, no. Hele, koukej, ty tu ukážu, jak zmizí, jo, hele. Okej, okay. Koukáš furt. Ale teď ji musím najít, počkej. Počkej, už je tady.
1: Olené, sosa, je výborné, je výborné, je výborné.
0: Jo, tady mám pití taky.
1: No, dáváme, dáváme. Co dodat? Jaký komentář k tomu nalepit? Vy řáděte se v komentářové sekci. Děkujeme. Prokop Zach!
0: Děkuji.
1: Tak jste to sami viděli. Tohle to bylo Koťák Live. Fantastičtí hosté. Neustále. Dojděte live, anebo nás sledujte. Děkujeme za vaši podporu. Ahoj!

0: No a dnes to bude i velká novinka, fantastické brýle od Emporia, které se dokonce dokáží přizpůsobit až 3 dioptriím, takže to je vynikající, co vás čeká.
1: Fungují vám brýle na čtení skvěle na knížky, ale na textovky nebo počítač už ne?
2: Když se dívám na mobil, potřebuju brýle, abych viděla text, pak přijdu do kanceláře a potřebuju jiné brýle na počítač. A když jdeme na oběd, potřebuju další brýle, abych si přečetla jídelní lístek nebo i knihu.
3: To, co potřebujete, jsou revoluční nové Emporium Multifocus.
1: Inovativní brýle na čtení, které se sami přizpůsobí vašemu zraku, ať už čtete zblízka, na střední vzdálenost nebo i dál.
4: Tyhle brýle jsou úžasné. Udělají všechnu práci za mě. Ať už čtu cokoliv, jakékoliv písmo v knize, sklo se mi přizpůsobí.
5: S těmito brýlemi se můžu dívat na počítač, sami zaostří, otočím hlavu, podívám se na papír, hned zaostří na něj, můžu se dívat sem a tam. Je to hrozně jednoduché a snadné.
1: Tajemství spočívá v technologii multifokálních optických čoček navržených s celou škálou různých dioptrií. Když se podíváte skrz čočku, vaše oči spolupracují s mozkem a automaticky najdou to správné místo, abyste viděli jasně v každé situaci. Pro přesné vidění na blízko, které se přizpůsobí vašim textovkám, novinám i obrazovce počítače, bez ohledu na velikost písma nebo vzdálenost od očí. Takže vám stačí jedny brýle na čtení ranních novin, kontrolu etikety na lahvičce s léky nebo luštění křížovky. A vaše tvoření bude mnohem příjemnější, protože můžete snadno přejít od čtení návodu k navlékání jehly a sledování vzoru. A to všechno s jedinými brýlemi.
3: I když se vám změní dioptrie, Emporium Multifocus vám budou fungovat dál.
1: Jsou to jediné brýle na čtení, které kdy budete potřebovat. Navíc pro super drobný text, který nepřečtete ani se správnými dioptriemi.
3: Emporium Multifocus odvede skvělou práci, protože má v sobě zabudovaný zvětšovací efekt.
1: Jakákoliv velikost písma bude jasnější a snáze čitelná. Skvěle se hodí i na jiné činnosti, jako je navlékání malého rybářského háčku nebo vybírání těch nejmenších kůstek z ryby k večeři.
3: S Emporium Multifocus je všechno jasnější, větší a snazší.
1: Navíc k nim zdarma dostanete praktické pouzdro z mikrovlákna, které slouží i jako vysoce účinný čisticí hadřík na odstranění otisků prstů a šmouh bez použití chemie.
0: Jedny brýle na televizi, jedny brýle na telefon, jedny brýle na čtení, jedny brýle na pletení. Opravdu už nebudete muset potřebovat různé druhy. A budou vám stačit jedny i jediné. Takže si počkejte, protože to bude skvělá akce. No a dámy i pánové, můžete si usnadnit život se skvělými brýlemi, které se mohou nosit i v rozsahu různých dioptrií. A i když třeba se vám změní zrak s tím, jak budete stárnout, tak ty brýle stále si můžete ponechat, protože oni jsou tedy takové, že se promění právě na ty vzdálenosti.
1: Fungují vám brýle na čtení skvěle na knížky, ale na textovky nebo počítač už ne?
2: Když se dívám na mobil, potřebuju brýle, abych viděla text, pak přijdu do kanceláře a potřebuju jiné brýle na počítač. A když jdeme na oběd, potřebuju další brýle, abych si přečetla jídelní lístek nebo i knihu.
3: To, co potřebujete, jsou revoluční nové Emporium Multifocus.
1: Inovativní brýle na čtení, které se sami přizpůsobí vašemu zraku, ať už čtete zblízka, na střední vzdálenost nebo i dál.
4: Tyhle brýle jsou úžasné. Udělají všechnu práci za mě. Ať už čtu cokoliv, jakékoliv písmo v knize, sklo se mi přizpůsobí.
5: S těmito brýlemi se můžu dívat na počítač, sami zaostří, otočím hlavu, podívám se na papír, hned zaostří na něj, můžu se dívat sem a tam. Je to hrozně jednoduché a snadné.
1: Tajemství spočívá v technologii multifokálních optických čoček navržených s celou škálou různých dioptrií. Když se podíváte skrz čočku, vaše oči spolupracují s mozkem a automaticky najdou to správné místo, abyste viděli jasně v každé situaci. Pro přesné vidění na blízko, které se přizpůsobí vašim textovkám, novinám i obrazovce počítače, bez ohledu na velikost písma nebo vzdálenost od očí. Takže vám stačí jedny brýle na čtení ranních novin, kontrolu etikety na lahvičce s léky nebo luštění křížovky. A vaše tvoření bude mnohem příjemnější, protože můžete snadno přejít od čtení návodu k navlékání jehly a sledování vzoru. A to všechno s jedinými brýlemi.
3: I když se vám změní dioptrie, Emporium Multifocus vám budou fungovat dál.
1: Jsou to jediné brýle na čtení, které kdy budete potřebovat. Navíc pro super drobný text, který nepřečtete ani se správnými dioptriemi.
3: Emporium Multifocus odvede skvělou práci, protože má v sobě zabudovaný zvětšovací efekt.
1: Jakákoliv velikost písma bude jasnější a snáze čitelná. Skvěle se hodí i na jiné činnosti, jako je navlékání malého rybářského háčku nebo vybírání těch nejmenších kůstek z ryby k večeři.
3: S Emporium Multifocus je všechno jasnější, větší a snazší.
1: Navíc k nim zdarma dostanete praktické pouzdro z mikrovlákna, které slouží i jako vysoce účinný čisticí hadřík na odstranění otisků prstů a šmouh bez použití chemie.
0: No a mám tu čest přivítat vás u naší promo příležitosti. Takže každý, kdo si chce zjednodušit život a žít tedy v pohodě, tak tady se dočkáte fantastických brýlí. Tyto brýle, přátelé, vás opravdu natchnou, protože mnoho z vás má různé typy právě brýlí na různé činnosti, což znamená, že to někdy může být velmi nepohodlné a že musíte hledat vždy ty správné brýle. Někdy si musíte ty brýle v podstatě brát sebou a v podstatě pak třeba zapomenete, kde ty správné brýle máte, nemůžete je nalézt a nebudete vědět, co zrovna dělat. Takže to samozřejmě zajisté zná každý. No ale, moji milí televizní diváci, ty nejpohodlnější brýle, jaké vůbec kdy byly vyrobeny, jsou od Emporie a nazývají se Emporia Multifocus. Mají skvělou inovativní technologii, která se přizpůsobí na vzdálenost. No a to znamená, že ať už se podíváte na cokoliv, ať už budete číst nebo se dívat na telefon, a nebo třeba potřebujete navléknout jehlu nebo si přečíst etiketu, přečíst si nějaký recept, tak v podstatě budou vám stačit jedny jediné brýle. Perfektní korekce vidění zblízka a při čtení téměř pro každého jsou naprosto ideální na navlékání nitě do jehly, na různé čtení receptů, na prohlížení obrazovky počítače a nebo na prohlížení telefonu. Nemusíte si vůbec měnit brýle, to je na tomto fantastické. No a obsahují více ohniskové objektivy pro úpravu zaostření pro různé potřeby a vzdálenosti. Technologie adaptace na vzdálenost je tady opravdu výtečná. Má velmi flexibilní rozsah od půl dioptrie do 3 dioptrií, kam se v podstatě vejde většina z nás.

0: čas. Takže to je na tomto opravdu skvělé. Technologie adaptace na vzdálenost vám umožní, abyste viděli dobře jak na dálku, tak na střední vzdálenost, ale i na blízko. A dokonce právě i to periferní zkreslení tam je tady dobře vyvedené, takže se vám nestane, že byste třeba někde zakopli nebo něco podobného, když máte špatné brýle a nevidíte dobře třeba na dálku nebo zase naopak na blízko. Jiné brýle mají třeba jenom jednu fokální čočku nebo mají bifokální čočku na dálku a na blízko. Či mají trifokální čočku na dálku, na střední vzdálenost a na blízko. Ale potom, když potřebujete se podívat na něco jiného, tak se tam špatně právě adaptují na tu vzdálenost. Každopádně Emporia Multifocus jsou čočky s adaptací na dálku do periférie, ale i na střední vzdálenost a na blízko. A nejlepší na tom je, že zajišťují naprosto plynulý přechod, že to nebude nic nepříjemného, ale že v podstatě uvidíte všechno dokonale bez nějakých nedobrých přechodů. No a dokonce nyní nově máme i fantastické brýle v tygřím designu, což je tedy skvělý, teď nejmodernější styl, který se nachází i na módních přehlídkách. No a samozřejmě každé brýle jsou včetně i pouzdra. Je to velice skvělý design, právě elegantní a unisex, takže samozřejmě padnou jak dámám, tak pánům. Takže pokud si chcete perfektně usnadnit život a nehledat množství různých brýlí a mít pouze jedny brýle, které si přenesete kamkoliv budete potřebovat právě v tom pouzdříčku, aby se vám nepoškrábaly a kdykoliv je můžete vyndat, ať už v obchodě, abyste nakoupili, nebo třeba v restauraci, abyste viděli, co si chcete objednat a tak dále, tak pojďme se ještě jednou podívat na video.
1: Fungují vám brýle na čtení skvěle na knížky, ale na textovky nebo počítač už ne?
2: Když se dívám na mobil, potřebuju brýle, abych viděla text, pak přijdu do kanceláře a potřebuju jiné brýle na počítač. A když jdeme na oběd, potřebuju další brýle, abych si přečetla jídelní lístek nebo i knihu.
3: To, co potřebujete, jsou revoluční nové Emporium Multifocus.
1: Inovativní brýle na čtení, které se sami přizpůsobí vašemu zraku, ať už čtete zblízka, na střední vzdálenost nebo i dál.
4: Tyhle brýle jsou úžasné. Udělají všechnu práci za mě. Ať už čtu cokoliv, jakékoliv písmo v knize, sklo se mi přizpůsobí.
5: S těmito brýlemi se můžu dívat na počítač, sami zaostří, otočím hlavu, podívám se na papír, hned zaostří na něj, můžu se dívat sem a tam. Je to hrozně jednoduché a snadné.
1: Tajemství spočívá v technologii multifokálních optických čoček navržených s celou škálou různých dioptrií. Když se podíváte skrz čočku, vaše oči spolupracují s mozkem a automaticky najdou to správné místo, abyste viděli jasně v každé situaci. Pro přesné vidění na blízko, které se přizpůsobí vašim textovkám, novinám i obrazovce počítače, bez ohledu na velikost písma nebo vzdálenost od očí. Takže vám stačí jedny brýle na čtení ranních novin, kontrolu etikety na lahvičce s léky nebo luštění křížovky. A vaše tvoření bude mnohem příjemnější, protože můžete snadno přejít od čtení návodu k navlékání jehly a sledování vzoru. A to všechno s jedinými brýlemi.
3: I když se vám změní dioptrie, Emporium Multifocus vám budou fungovat dál.
1: Jsou to jediné brýle na čtení, které kdy budete potřebovat. Navíc pro super drobný text, který nepřečtete ani se správnými dioptriemi.
3: Emporium Multifocus odvede skvělou práci, protože má v sobě zabudovaný zvětšovací efekt.
1: Jakákoliv velikost písma bude jasnější a snáze čitelná. Skvěle se hodí i na jiné činnosti, jako je navlékání malého rybářského háčku nebo vybírání těch nejmenších kůstek z ryby k večeři.
3: S Emporium Multifocus je všechno jasnější, větší a snazší.
1: Navíc k nim zdarma dostanete praktické pouzdro z mikrovlákna, které slouží i jako vysoce účinný čisticí hadřík na odstranění otisků prstů a šmouh bez použití chemie.
0: No a dokonce dnes tu máte i novinku, a to fantastické brýle v tygřím designu, takže i ty tu dnes budou a je to opravdu veliký hit, když se podíváme na módní návrháře, co právě teď v této sezóně bude žádané. Takže můžete jít i s módou a ještě k tomu mít fantastické brýle, které nemusíte střídat, nemusíte měnit a které tedy určitě využijí jak dámy, tak pánové. Takže v takovém případě jsem nadšená, že se vám vydaří si i vybrat ty, které chcete, buď černé.

takové spíš klasičnější, a nebo ty nové, moderní právě v tom tygřím vzoru. No a samozřejmě, pokud tedy máte různé dioptrie na různé tedy vzdálenosti, a nebo právě třeba se vám děje to, že používáte různé množství brýlí a někdy nějaké ztratíte, někdy zase nějaké nemůžete zrovna objevit, či je vezmete někam jinam. No a právě od půl dioptrie až do 3 dioptrií tyhle brýle se hodí opravdu pro každého, kdo se nachází v tomto rozmezí. Takže veškeré ostatní brýle vám odpadají, abyste sebou nosili, a stačí vám mít tyhle jediné brýle, což si myslím, že je fantastické. A budou se vám skvěle hodit, ať už budete číst třeba v obchodě nějaký nákupní seznam, nebo budete si chtít přečíst třeba složení nějakého produktu, či případně ráno se budete chtít podívat na nějaké dávkování léků, anebo si budete chtít přečíst něco na internetu, či případně někomu napsat zprávu po telefonu, tak tyhle brýle jsou fantastické, stačí vám tyhle jediné. No a přesně to je ono, že mnoho z nás má právě různé tedy typy brýlí a nedaří se vám vždy tedy nalézt ty správné brýle. Někdy mohoužíte oči přes ty brýle, které byste zrovna mít neměli. No a samozřejmě pak vás toho bolí hlava, máte oči zarudlé a podobně. To už se vám nestane, protože existují ty nejpohodlnější brýle, jaké kdy byly vyrobeny. A to právě s inovativní technologií adaptace na vzdálenost. To je na tomto fantastické, že ty brýle se přizpůsobí každému z vás, že v podstatě ten mozek zareaguje a najde si přesně to místo, přes které se v podstatě má dobře dívat, aby tedy jste vyrovnali tu vzdálenost. No a je to skvělá korekce vidění zblízka při čtení, téměř pro každého. Ideální pro navlékání nitě do jehly, ale taktéž pro čtení různých receptů nebo prohlížení obrazovky počítače, či když jste na mobilním telefonu. Není třeba vůbec brýle měnit. Ty brýle mají perfektní víceohniskové objektivy pro úpravu zaostření pro různé potřeby a různé vzdálenosti. Technologie adaptace na vzdálenost, kde tady máme velmi flexibilní rozsah, který je ještě tady inovovaný od půl dioptrie do 3 dioptrií. Takže do tohoto se vejde, dalo by se říct, většina populace, takže opravdu je to skvělé, co se vám tu nachází. Technologie adaptace na vzdálenost znamená, že se váš zrak přizpůsobí vidění do dálky, ale i na střední vzdálenost, na blízko a dokonce i na to periferní zkreslení. Takže to jsou velice dobré přechody. Není to nic, co by vám bránilo třeba v tom, když jdete a nevidíte zrovna dobře na blízko či periferně a pak můžete zakopnout. To nic takového se vám tady nestane, protože ty brýle mají perfektní tu adaptaci. Jiné brýle mohou být takové, které mají pouze jednu čočku. Některé jsou bifokální na dálku i na blízko a některé mohou mít trifokální čočky. Ovšem ty přechody nejsou vůbec plynulé a mně se to jednou taky stalo, že jsem měla právě brýle a neviděla jsem dobře právě do té periferie a takto jsem spadla na schodek, takže to by se vám nemělo stát s čočkami, které se dobře adaptují na dálku. Na dálku, do periférie, na střední vzdálenost i na blízko. A zajišťují tedy plynulý přechod, takže opravdu je to něco velmi pohodlného. A nemusíte se obávat žádných takových nehod. No a nově je máme i v tygřím designu. A to se vám přiznám, že se mi velmi líbí. To je opravdu krásný design a ten bych si určitě pořídila. Jestli zbyde, tak si ji koupím. No a každé ty brýle, ať už ty černé, nebo právě ty tygří, získáváte samozřejmě i s tím pouzdříčkem, které se dá použít taktéž i jako tedy hadřík. Tím je můžete samozřejmě i vyčistit. No a ty brýle mají fantastický, elegantní unisex design, takže jsou jak pro dámy, tak samozřejmě pro pány. Takže každý z vás se vůbec nemusí stydět ty brýle vytáhnout třeba někde na obědě v restauraci, když si chcete přečíst meníčko, nebo třeba v obchodě, když chcete si přečíst nějaké složení produktu, anebo třeba chcete přečíst svůj nákupní lístek, který jste si zapsali a nezapomněli jste si jej vzít sebou. No tak přesně vytáhnete ty brýle z toho poustříčka. To je také vynikající, že to poustro je hadrové a můžete je ty brýle v něm mít schované třeba v kabelce do té doby, než ty brýle budete chtít použít. No a takto ty brýle vypadají. Jedny jsou tedy v té tygří variantě, která je krásná, nová a která tedy

Vypadá opravdu velmi moderně, velice působivě. No a vidíte, že až do 3 dioptrií se tu tedy nachází ten rozsah. A pak tady máme klasiku v brýlích černých, které jsou velmi elegantní a které bych tedy viděla samozřejmě i na pánech. No ale samozřejmě i pánové mohou využít toho tygřího designu. To už záleží na vás, na to se cítíte, co se vám líbí. Cena bude stejná. Cena bude úplně stejná, akorát tedy řeknete operátorům, které ty brýle si chcete získat. No a máme tady 70 možností, takže doporučuji, abyste se připravili, abyste se nachystali, protože teď si spustíme naši fantastickou akci a jdeme se na to podívat pěkně společně zrovna v tuto chvíli. Tak doufám, že se vám to zadaří, já bych tedy svého favorita měla. Každé ty brýle vás vyjdou na stejnou částku 1979 korun, což je vynikající volba. Tak určitě ale, protože je to naše promo příležitost, tak cena se nám snižuje. A máte tu výbornou cenu, mnohem lepší, 1479 korun. No a už se začíná rezervovat, tak určitě neváhejte a vybírejte si. No a k tomu získáte samozřejmě i právě to poutřičko, ten pytlíček. A opravdu velmi krásná šance. Takže vybírejte zavčasu a jednejte.

Tohle je nádherná šance. V žádném případě bych nečekala a rozhodovala se, dokud můžete. Je to neskutečná příležitost. Je to neuvěřitelná možnost, kdy si pomůžete s těmito skvělými inovativními čtecími brýlemi. No ale, protože je to dnes speciální promošance, tak tady pro každého z vás máme překvapení a budeme tu mít ještě jednu velikou slevu. Takže každý, kdo už reagoval, vůbec se nemusíte obávat, všichni z vás, kdo už reagovali i kdo teprve reagovat budou, za každé brýle platíte jenom a pouze 979 korun. Takže to je ta nejlepší akce. A stačí jenom říct operátorům, zda chcete černé, anebo ty s tím tygřím vzorem. Což je vynikající možnost. Já bych si určitě pořídila ty tygří vzory. Ty se mi tedy velice líbí, ale samozřejmě záleží na vás. Oba typy brýlí jsou úžasné. Mají skvělé aspekty. Jsou to inovativní čtecí brýle, které se automaticky přizpůsobí právě vašemu zraku, bez ohledu na vzdálenost, ze které čtete. Může to být i úžasný tip na dárek pro vaše blízké. Ostré a snadné čtení textu jakékoliv velikosti. Tajemství spočívá v technologii optických čoček, které mají více ohnisek. A ty čočky nabízejí korekci od půl dioptrie až do 3 dioptrií. A dokonce mají ještě vestavěné zvětšovací, takové zrcátko takzvaně, zvětšovací efekt a díky tomu se text jakékoliv velikosti stává ostrým a snadno čitelným. Takže dokonce i kdybyste něco nemohli běžně v tom rozsahu těch dioptrií přečíst, tak se neobávejte, protože je tam to vestavěné zvětšovací sklíčko, přes které tedy dobře přečtete i ten nejmenší text. No a už potřebujete pouze a jenom jedny brýle. Už žádné používání různých brýlích, o kterých zrovna nevíte, kde je máte, kde se vám nachází. Stačí vám jeden pár na čtení ranních novin, na kontrolu léků nebo třeba na vaření, na čtení receptů, na nákupy, ale také třeba na to, když si vybíráte v restauraci, když čtete z meníčka. No a jedno je opravdu jisté. Nemusíte se za tyto brýle vůbec stydět, oni jsou velmi slušivé. No a právě automatický prodej jsme spustili na tygří design, takže přátelé, vás povícero na lince. A protože je to váš favorit a já se vám vůbec nedivím,

0: Fresh Sim si je zamilovala, tak jsme vám na ně spustili automatický prodej, abyste nemuseli čekat na lince. No a pokud si chcete pořídit černé, tak prosím trošičku vytrvejte na naše operátory. Pojďme se podívat ještě jednou pro nově příchozí na video, kde se nám všechno ukazuje a vysvětluje.
1: Fungují vám brýle na čtení skvěle na knížky, ale na textovky nebo počítač už ne?
2: Když se dívám na mobil, potřebuju brýle, abych viděla text, pak přijdu do kanceláře a potřebuju jiné brýle na počítač. A když jdeme na oběd, potřebuju další brýle, abych si přečetla jídelní lístek nebo i knihu.
3: To, co potřebujete, jsou revoluční nové Emporium Multifocus.
1: Inovativní brýle na čtení, které se sami přizpůsobí vašemu zraku, ať už čtete zblízka, na střední vzdálenost nebo i dál.
4: Tyhle brýle jsou úžasné. Udělají všechnu práci za mě. Ať už čtu cokoliv, jakékoliv písmo v knize, sklo se mi přizpůsobí.
5: S těmito brýlemi se můžu dívat na počítač, sami zaostří, otočím hlavu, podívám se na papír, hned zaostří na něj, můžu se dívat sem a tam. Je to hrozně jednoduché a snadné.
1: Tajemství spočívá v technologii multifokálních optických čoček navržených s celou škálou různých dioptrií. Když se podíváte skrz čočku, vaše oči spolupracují s mozkem a automaticky najdou to správné místo, abyste viděli jasně v každé situaci. Pro přesné vidění na blízko, které se přizpůsobí vašim textovkám, novinám i obrazovce počítače, bez ohledu na velikost písma nebo vzdálenost od očí. Takže vám stačí jedny brýle na čtení ranních novin, kontrolu etikety na lahvičce s léky nebo luštění křížovky. A vaše tvoření bude mnohem příjemnější, protože můžete snadno přejít od čtení návodu k navlékání jehly a sledování vzoru. A to všechno s jedinými brýlemi.
3: I když se vám změní dioptrie, Emporium Multifocus vám budou fungovat dál.
1: Jsou to jediné brýle na čtení, které kdy budete potřebovat. Navíc pro super drobný text, který nepřečtete ani se správnými dioptriemi.
3: Emporium Multifocus odvede skvělou práci, protože má v sobě zabudovaný zvětšovací efekt.
1: Jakákoliv velikost písma bude jasnější a snáze čitelná. Skvěle se hodí i na jiné činnosti, jako je navlékání malého rybářského háčku nebo vybírání těch nejmenších kůstek z ryby k večeři.
3: S Emporium Multifocus je všechno jasnější, větší a snazší.
1: Navíc k nim zdarma dostanete praktické pouzdro z mikrovlákna, které slouží i jako vysoce účinný čisticí hadřík na odstranění otisků prstů a šmouh bez použití chemie.
0: Takže přátelé, určitě každý z vás získává právě i ten hadřík, který může být použit i jako to pouzdérko. Ale pozor, právě ty brýle v tygřím vzoru už máme méně než 10x, už jenom 8 možností se tu nachází a vyskytuje. Takže určitě jednejte, já jsem si je velmi oblíbila. A říkám, jestli zbydou, tak si je určitě zakoupím, moc se mi totiž líbí ten moderní vzhled. A věřím, že každé ženě, možná i pánům, budou tyto brýle slušet. No a přesně takto můžete jednoduše utřít a skla, pokud na ně nechtěně sáhnete, jako mně se to zrovna podařilo tady. Takže nepotřebujete žádnou chemii, nic takového. Stačí vám tento hadříček a krásně do nich uschováte, i když třeba je budete přenášet si v kabelce, aby se vám nepoškrábaly. A pak je třeba vytáhnete jenom na nákupu, když budete chtít si získat třeba nějaký produkt a chcete si přečíst jeho složení. No a bez brýlí by se vám to nepovedlo. Každopádně automatický prodej máme spuštěn na ty tygří designy, abyste nemuseli dlouze čekat na linkách. Pokud chcete černé, tak prosím trošičku setrvejte na operátory. Je to vynikající akce. Čočka se automaticky nastaví na potřebnou mohutnost, takže už si nemusíte namáhat oči při čtení drobného písma. Vyhnete se tak namáhání očí a bolestem a hlavy. Nebudete mhouřit oči, nebudete si dělat vrásky. No a díky modernímu a stylovému designu si je můžete vzít kamkoliv sebou. Takže je budete mít vždy po ruce, když narazíte na nějaké písmo, které byste bez nich nepřečetli. Fantastické je, že už žádné používání různých brýlí. Tohle bych určitě pořídila jako skvělý dárek třeba pro prarodiče, no anebo pro rodiče, pro každého, kdo má různé typy brýlí a častokrát s tím má problémy. Já třeba si přesně pamatuji babičku,

0: Ta měla brýle na hlavě, jedny na nose a druhé měla, tedy třetí měla ještě na krku pověšené. A teď to různě střídala. Přátelé, to už se vůbec nemusí dít. Stačí vám jedny jediné brýle. Ale bohužel je tady něco horšího. Máme tady časomíru. Poslední minutka a pár vteřinek na rozhodnutí. Každopádně, když se ještě teď budete nacházet na linkách a my se tady už rozloučíme, naši operátoři s vámi zůstanou, aby se dokončily veškeré rezervace. Takže ničeho se neobávejte, krásně se vám zadaří ty nákupy. Hlavně prosím, buďte na těch linkách. Pouze jedny brýle, které kdy budete potřebovat, už žádné používání různých brýlích. Poslední momentíky, musíte být opravdu rychlí, aby vám neunikly tyto poslední dvě možnosti. Pokud jste na linkách, máte své jisté a neobávejte se, hlavně se neodhlašujte, aby vás někdo nepředběhl a pěkně počkejte na spojení s operátory, anebo využijte právě toho automatu, který je spuštěný na ty tygří designy. Ještě se vám to vydaří, ještě vám to vyjde. Naprosto úžasná šance na vlékání nití do jehel, čtení etiket léků, čtení obrazovek počítačů, telefon. A není třeba měnit brýle, čočka se automaticky přizpůsobí vašim potřebám. Flexibilní rozsah od půl dioptrie do 3 dioptrií. V těchto brýlích cena je stejná 979 korun za kterýkoliv ten design, tu barvu, jakou si vyberete. Takže poslední chviličky, poslední pohledy, dokončete si hlavně rezervace, neodhlašujte se z telefonní linky. Naši operátoři s vámi dokončí veškeré rezervace. Takže přátelé, já bych určitě chtěla poděkovat, pogratulovat každému, kdo se tu dnes s námi účastnil. A určitě prosím, dokončete si ty rezervace, ať máte tyto fantastické brýle. Děkuji každému za pozornost a mějte se nádherně. Vidíme se zase zítra.
1: To, co mám teď na hlavě, je úžasné. Je to fantastické. Nemůžu uvěřit, jak účinné to bylo za tak krátkou dobu, jen pár týdnů.
2: Ten rozdíl je obrovský. Je to neuvěřitelné. Jsem víc než spokojený s výsledky.
3: Krásný dobrý den, přátelé, já vás opět vítám u nás ve studiu a dnes bych chtěla mluvit o jedné, ne tak úplně důležité věci, ale o věci, která trápí spoustu z nás, a to jsou naše vlasy. A v určitém období, u žen je to třeba období menopauzy, přichází taková nepříjemná záležitost, a to je větší vypadávání a řídnutí vlasů. U mužů samozřejmě je stejný problém. Někdo se s tím popere, neřeší, ale je spousta z nás, kteří ten problém vnímáme trošičku jinak. A samozřejmě snažíme se různými produkty a preparáty a tento v podstatě proces nějak zvrátit nebo zastavit a dopřát zase naší hlavě to, co si zaslouží, to znamená prostě tu krásu, tu ozdobu, kterou se můžeme pyšnit. Je pravda, že samozřejmě stejný problém mají i muži, kdy začíná období, pakliže to samozřejmě nemají geneticky dané, kdy začínají trošičku řídnout, většinou to začíná na koutech, potom postupně dozadu. A samozřejmě jsou i muži, kteří to neúplně příjemně snáší a všechno se to odráží v podstatě i na naší psychice. Já sama mám problém už v podstatě, dá se říct, od prvního porodu, kdy mi začaly řídnout vlasy, a postupem času, jak přišla i menopauza, tak samozřejmě to vypadávání nastalo nebo začalo být tak neúnosné, že jsem i potom musela přejít na mou už původní barvu, aby ten rozdíl nebyl tak viditelný, protože samozřejmě na tmavších vlasech je daleko více vidět, pakliže máte řidší vlasy. Jsem opravdu moc ráda, že jsem mohla vyzkoušet produkt, který můžete vyzkoušet za chvilinku i vy, který jsem vám dnes přinesla a který vám může pomoci právě s tímto problémem, který trápí spoustu z nás. Ať už jsou to ženy v menopauze, ať už to jsou muži ve svých dnech, tak samozřejmě každý

0: vás může vyzkoušet tento produkt stejně tak jako já a zjistit, že mít takzvané ty dětské vlásky znovu na hlavě není zas tak úplně špatné, protože se objevují přesně v těch místech, které dřív zely prázdnotou. A to jen díky jedné jediné věci. Takže pokud jste zvědaví a pokud si myslíte, že máte stejný problém, jako jsem měla já, tak se připravte.
1: To, co mám teď na hlavě, je úžasné. Je to fantastické. Nemůžu uvěřit, jak účinné to bylo za tak krátkou dobu, jen pár týdnů.
2: Ten rozdíl je obrovský. Je to neuvěřitelné. Jsem víc než spokojený s výsledky.
3: Bylo mi to hrozně trapné. Moje vlasy byly slabé, hodně řídké a vpředu jsem měla malé holé místo. Myslím, že Powergrow Comb je naprosto skvělý. Už jsem si všimla, že mi vyrostl asi centimetr nových vlasů. Vpředu začínají růst nové vlasy.
4: Vlasy, na které jsi byla kdysi tak pyšná. Už ses vzdala naděje, že je někdy získáš zpět? Nevzdávej to, protože teď přichází domů ta nejmodernější technologie na podporu růstu vlasů. Představujeme ti Powergrow Comb. Tento převratný systém byl prokazatelně účinný v podpoře růstu vlasů způsobem, který tu ještě nebyl. Je tak účinný, že je označován za nejnovější pokrok, protože opravdu podporuje vznik nových vlasových folikulů a růst nových vlasů. Powergrow Comb využívá technologii nízkourovňového světla a laserové terapie, díky čemuž se energie dostává přímo k vlasovým kořínkům a zvyšuje cirkulaci na pokožce hlavy. To stimuluje a oživuje spící folikuly a podporuje celkový návrat růstu vlasů. Powergrow Comb je jako vlasová klinika v dlani. Je to zmenšená, ale stejně účinná verze profesionálních laserových přístrojů, které stojí tisíce dolarů. Tuto technologii vyvinula NASA a její účinnost byla potvrzena ve studiích v Japonsku, Finsku, západní Evropě i Spojených státech. Navíc Powergrow Comb nabízí i vibrační režim. Ten připomíná příjemnou masáž hlavy, která ještě víc podporuje krevní oběh a zrychluje proces růstu vlasů. Tahle technologie už pomohla tisícům lidí a pomůže i tobě. Stačí ji používat 10 minut denně, stejně jako běžný hřeben, pomalu pročesávej pokožku hlavy a máš hotovo. A pokud máš málo vlasů, žádný problém. Jednoduše sundej kartáčový nástavec a zařízení funguje stejně účinně. Tento produkt, který může změnit tvůj život, je teď k dostání za neuvěřitelně nízkou cenu. Powergrow Comb si koupíš jednou a hotovo. Už žádné nekonečné návštěvy transplantací vlasů. Už žádné krémy, vodičky ani tonika. Žádné recepty, žádné vedlejší účinky, žádné další výdaje. Jen jedna snadná platba a sleduj, jak se tvůj život mění. Tak zvedni telefon a udělej pro sebe to nejlepší rozhodnutí svého života. Ustří silnější a zdravější vlasy.
0: Trápí vás stejný problém? Vypadávání, řídnutí vlasů, plný hřeben pokaždé, když se češete? Máme pro vás řešení. Máme pro vás řešení. Hřeben Powergrow od Wellformu. Používá bezpečný laser, červené a modré světlo nízké intenzity pro stimulaci vlasů a jejich růstu. Hřeben Powergrow využívá technologii původně objevenou věci z NASA a prokazatelně pomáhající k růstu silnějších, hustších a zdravějších vlasů. Další výhody hřebene Powergrow jsou, že ulevuje od bolesti hlavy, stimuluje růst vlasů, zlepšuje krevní oběh a vyživuje a posiluje vlasy. Jak funguje funkce trojité generace hřebenu Powergrow? 7 červených diod stimuluje nejhlubší části pokožky hlavy. 7 modrých diod regeneruje povrch vlasového folikulu. Vysoce přesné okno s laserovým paprskem vyživuje vlasové kořínky a pomáhá zahustit vlasové folikuly. A vibrační vlny konstantní rychlosti zvyšují průtok krve. Sada balení hřebenu Powergrow obsahuje hřeben pro růst vlasů, masážní hřeben, sadu na manikúru, štětec a samozřejmě návod k použití. Hřeben Power Grow je jako ta kouzelná hůlka, díky které se cítíte znovu mladí. Stejně snadné jako česání vlasů. Na snímcích můžete vidět uživatele před a po používání hřebene Power Grow. Pokud vám vypadávání vlasů sebralo úsměv na tváři, náš hřeben Power Grow vám ho může opět vrátit zpět. Takže, jak se říká, nakopnout své vlasové folikuly, které spí, tak zrovna teď je ten okamžik, kdybyste měli vzít do ruky telefon a začít objednávat, protože tenhle ten produkt, který vám teď dnes nabízím, je jedinečný a myslím si, že ten, kdo to nevyzkouší, přijde o hodně. Přijde o hodně, protože pokud vy máte stejný problém, řešíte neustále řídnutí, vypadávání vlasů, a špatnou kvalitu vlasů, protože samozřejmě nejen, že podporuje ty vlasové folikuly a probouzí je více k životu, ale samozřejmě tím, jak podporuje také pokožku hlavy, tak tím pomáhá i zdravějšímu růstu vlasů. Takže teď je ten okamžik, kdybyste měli objednávat. Omezené množství máme, takže přátelé, pospěšte si, abyste nepřišli u tuhletu jedinečnou nabídku, kterou dnešním dnem přináším. Jak se říká, každý má takový ten svůj černý box, černou krabičku, letadla jí mají také, no vy můžete mít tu svoji. Takže v tuhletu chvíli máte možnost využít jedinečnou šanci pro to, aby váš úsměv byl zpět na tváři a ne proto, že se něčím budete bavit, ale protože se opět budete cítit dobře, budete se cítit krásně, nejenom ženy, ale i pánové. A já si myslím, že i vy využijete tuhletu skvělou nabídku, protože pokud vás strápí právě ty vaše kouty a nebo vzadu takzvané takovéto kolečko, které občas se prostě mužům objeví a nechcete vyloženě jít sednout si k holiči, aby vám vzal celou hlavu, tak i vy můžete večer třeba při televizi využít tenhle ten skvělý přístroj.
1: To, co mám teď na hlavě, je úžasné. Je to fantastické. Nemůžu uvěřit, jak účinné to bylo za tak krátkou dobu, jen pár týdnů.
2: Ten rozdíl je obrovský. Je to neuvěřitelné. Jsem víc než spokojený s výsledky.
3: Bylo mi to hrozně trapné. Moje vlasy byly slabé, hodně řídké a vpředu jsem měla malé holé místo. Myslím, že Power Grow Comb je naprosto skvělý. Už jsem si všimla, že mi vyrostl asi centimetr nových vlasů. Vpředu začínají růst nové vlasy.
4: Vlasy, na které jsi byla kdysi tak pyšná. Už ses vzdala naděje, že je někdy získáš zpět? Nevzdávej to, protože teď přichází domů ta nejmodernější technologie na podporu růstu vlasů. Představujeme ti Power Grow Comb. Tento převratný systém byl prokazatelně účinný v podpoře růstu vlasů způsobem, který tu ještě nebyl. Je tak účinný, že je označován za nejnovější pokrok, protože opravdu podporuje vznik nových vlasových folikulů a růst nových vlasů. Power Grow Comb využívá technologii nízkourovňového světla a laserové terapie, díky čemuž se energie dostává přímo k vlasovým kořínkům a zvyšuje cirkulaci na pokožce hlavy. To stimuluje a oživuje spící folikuly a podporuje celkový návrat růstu vlasů. Power Grow Comb je jako vlasová klinika v dlani. Je to zmenšená, ale stejně účinná verze profesionálních laserových přístrojů, které stojí tisíce dolarů. Tuto technologii vyvinula NASA a její účinnost byla potvrzena ve studiích v Japonsku, Finsku, západní Evropě i Spojených státech. Navíc Power Grow Comb nabízí i vibrační režim. Ten připomíná příjemnou masáž hlavy, která ještě víc podporuje krevní oběh a zrychluje proces růstu vlasů. Tahle technologie už pomohla tisícům lidí a pomůže i tobě. Stačí ji používat 10 minut denně, stejně jako běžný hřeben, pomalu pročesávej pokožku hlavy a máš hotovo. A pokud máš málo vlasů, žádný problém. Jednoduše sundej kartáčový nástavec a zařízení funguje stejně účinně. Tento produkt, který může změnit tvůj život, je teď k dostání za neuvěřitelně nízkou cenu. Power Grow Comb si koupíš jednou a hotovo. Už žádné nekonečné návštěvy transplantací vlasů. Už žádné krémy, vodičky ani tonika. Žádné recepty, žádné vedlejší účinky, žádné další výdaje. Jen jedna snadná platba a sleduj, jak se tvůj život mění. tak zvedni telefon a udělej pro sebe to nejlepší rozhodnutí svého života.

0: tlustší, silnější a zdravější vlasy.
1: Tak přátelé, a teď se podíváme, cože to je v té naší černé krabičce. Takže podívejte se.

němu se ještě vrátíme, ale teď vám ukážu zbytek. Máme tady samozřejmě i speciální masážní hřebínek, který je úžasný v tom, že si můžete v podstatě před užíváním tohoto hřebenu trošičku více prokrvit právě tu pokožku hlavy a máme to ve dvou velikostech. Jedna je taková řidší s většími čuplíčky, řekněme tomu, a druhá je s menšími. To, která vám bude více vyhovovat, můžete využít. No a v neposlední řadě, nesmíme zapomenout, také na úžasnou cestovní manikuru, ačkoliv cestovní, já si myslím, že mít tohleto doma by měl každý. Úplně. Podívejte se, co je uvnitř. Nejen klasická manikúra, ale máme tady žiletky, máme tady holítko, máme tady zrcátko, nůžky, máme tady pinzetu, dokonce tady máme pilník, který se otevírá, malý hřebínek, nůžky. No a přátelé, jelikož je to cestovní manikúra, tak máme i cestovní kartáček na zuby. Takže pokud cestujete, můžete využít, pokud necestujete, máte doma kompletní manikúru, krásně, takhle se vším všudy, krásném balení. Můžete i někoho obdarovat. Takže to je v podstatě celý set, který je uvnitř tohoto balení. No a já se teď vrátím v podstatě k hřebenu. A celý tento koncept je v podstatě na tom, že vám pomáhá znovu opět nastartovat ty spící vlasové folikuly, které tam máte, a pomáhá jim opět v růstu. Pomáhá speciálními světly a také vibrací. Zapínání je naprosto jednoduché a už svítíme. A v podstatě takhle jednoduše můžete užívat každý den, třeba u televize, budete večer koukat na televizi a v podstatě můžete tímto způsobem pomáhat právě růstu vašich vlasových folikul. Další věc, kterou můžete, je odendat tento nástavec a v podstatě používat to bez něj právě na vibrace. Vibrace se zapínají na straně, naprosto tiché, ani u televize to nevadí, a můžete opět provádět masáž celé hlavy. Je to velice příjemné, musím říct, že už jenom to užívání je velmi příjemné a pakliže se rozhodnete opět nasadit nástavec, takhle jednoduše vypnout a to je celé. Takže myslím si, že denně, já teda musím říct, že většinou to praktikuji večer, já se přiznám, před spaním. Je to příjemné, příjemně to promasíruje, tak nějak uvolní to i v podstatě mě. A dokonce to používám právě, když mám trošičku bolesti hlavy, většinou je mám při změně počasí, a to asi většina z nás od určitého věku, tak i tehdy sáhnu tedy po vrgombu, protože v tu chvíli je to opravdu něco, co vám uleví. A používám ho, já se přiznám, že ho používám tedy bez nástavce a používám pouze na prohřátí, pro masírování a s vibracemi. Takže to je to, jak já užívám, jak já používám tenhle ten úžasný hřeben a já si myslím, že i vy ho budete používat stejně rádi a stejně často v okamžiku, kdy zjistíte, jak úžasně funguje. Takže pokud jste se rozhodli, nebo ještě jste nebyli rozhodnuti v tuto chvíli, tak teď doufám, že jsem vás přesvědčila, abyste sáhli po telefonu a objednali si i vy domů tenhle ten úžasný hřeben. Takže přátelé, pokud i vás trápí vypadávání vlasů, řídnutí vlasů, špatná kvalita vlasů a vůbec špatný pocit z toho, že máte tyhle ty problémy, teď je ten okamžik to změnit, protože i vy si můžete zakoupit tenhle náš úžasný hřeben Power Grow. A v tuto chvíli i vy můžete říct pápa těmhletěm problémům. Takže pokud i vaše vlasové folikuly spí a dělají, že tam nejsou, tak právě teď je čas na to je probudit znovu k životu. A věřte mi, že si zvyknete používat ho denodenně, stejně tak, jako to dělám já.

0: zvyknete si na to s radostí v okamžiku, kdy zjistíte, že vám opět rostou takové ty dětské vlásky v místech, které dříve zely prázdnotou. Takže přátelé, pospěšte si, protože jedinečná nabídka se neodmítá. Máme omezené množství, takže je možné, že pokud si nepospíšíte, ne na každého se může dostat. A myslím si, že cena je naprosto bezkonkurenční. Pospěšte, v tuhletu chvíli dostávám pokyny z režie, že opravdu čísla ubývají, počet možností se snižuje, takže buďte to i vy, kdo si domů nechá doručit tenhle ten úžasný box, černou krabičku, říkejme tomu třeba tak, a v ní tenhle ten úžasný hřeben Power Grow. Pospěšte si, protože poslední šanci máte právě v tuto chvíli. Nevždy přicházím s nabídkou, nevždy přicházím s šancí zakoupit skvělý produkt a pokud ta šance je právě teď a právě tady, tak ji využijte. Hřeben Power Grow může být i pro vás skvělým řešením a opět vracením úsměvu na vaši tvář.
1: To, co mám teď na hlavě, je úžasné. Je to fantastické. Nemůžu uvěřit, jak účinné to bylo za tak krátkou dobu, jen pár týdnů.
2: Ten rozdíl je obrovský. Je to neuvěřitelné. Jsem víc než spokojený s výsledky.
3: Bylo mi to hrozně trapné. Moje vlasy byly slabé, hodně řídké a vpředu jsem měla malé holé místo. Myslím, že Power Grow Comb je naprosto skvělý. Už jsem si všimla, že mi vyrostl asi centimetr nových vlasů. Vpředu začínají růst nové vlasy.
4: Vlasy, na které jsi byla kdysi tak pyšná. Už ses vzdala naděje, že je někdy získáš zpět? Nevzdávej to, protože teď přichází domů ta nejmodernější technologie na podporu růstu vlasů. Představujeme ti Power Grow Comb. Tento převratný systém byl prokazatelně účinný v podpoře růstu vlasů způsobem, který tu ještě nebyl. Je tak účinný, že je označován za nejnovější pokrok, protože opravdu podporuje vznik nových vlasových folikulů a růst nových vlasů. Power Grow Comb využívá technologii nízkourovňového světla a laserové terapie, díky čemuž se energie dostává přímo k vlasovým kořínkům a zvyšuje cirkulaci na pokožce hlavy. To stimuluje a oživuje spící folikuly a podporuje celkový návrat růstu vlasů. Power Grow Comb je jako vlasová klinika v dlani. Je to zmenšená, ale stejně účinná verze profesionálních laserových přístrojů, které stojí tisíce dolarů. Tuto technologii vyvinula NASA a její účinnost byla potvrzena ve studiích v Japonsku, Finsku, západní Evropě i Spojených státech. Navíc Power Grow Comb nabízí i vibrační režim. Ten připomíná příjemnou masáž hlavy, která ještě víc podporuje krevní oběh a zrychluje proces růstu vlasů. Tahle technologie už pomohla tisícům lidí a pomůže i tobě. Stačí ji používat 10 minut denně, stejně jako běžný hřeben, pomalu pročesávej pokožku hlavy a máš hotovo. A pokud máš málo vlasů, žádný problém. Jednoduše sundej kartáčový nástavec a zařízení funguje stejně účinně. Tento produkt, který může změnit tvůj život, je teď k dostání za neuvěřitelně nízkou cenu. Power Grow Comb si koupíš jednou a hotovo. Už žádné nekonečné návštěvy transplantací vlasů. Už žádné krémy, vodičky ani tonika. Žádné recepty, žádné vedlejší účinky, žádné další výdaje. Jen jedna snadná platba a sleduj, jak se tvůj život mění. Tak zvedni telefon a udělej pro sebe to nejlepší rozhodnutí svého života. Ústčí silnější a zdravější vlasy.
0: Takže přátelé, já si myslím, že v tuhletu chvíli už jste dostali úplně všechny informace, všechny pro, a teď jsem chtěl říct i proti, ale v podstatě proti jste nedostali žádný. Takže jenom pozitiva. Dámy, a pokud i vás opravdu trápí tyto problémy, někdy tyto problémy přichází v období, kdy v období porodu, nebo v období, kdy jsme porodili, tyhle ty problémy občas opravdu se stávají každému z nás. Někdy ty problémy přichází právě s menopauzou, což v podstatě dá se říct, že oba tyto příklady se staly konkrétně mně, takže teď budu hovořit sama za sebe a musím říct, že v období menopauzy nebo když ta menopauza právě přišla, tak to vypadávání se ještě znásobilo, musím říct. Nejen začaly velice rychle řídnout ty vlasy a právě i v těch okolních místech, jako jsou kouty. A u těch tmavších vlasů je opravdu problém, že to prosvětlení nebo ta místa, kde už ty vlasy nejsou, jde opravdu hodně vidět a pokožka prosvítá. Takže je to opravdu velmi nepříjemné pro nás, pro ženy, protože přece jenom, jak se říká, vlasy jsou taková koruna ženy. A v okamžiku, kdy tu korunu ztrácíme, tak samozřejmě trošičku to i vnímáme my vnitřně, necítíme se ve své kůži. Ale tyto problémy nemají jenom ženy, tyto problémy a pocity mají i muži. A i oni mají šanci to změnit. Takže pokud i vy máte ty spící vlasové folikuly kdekoliv, tak tohle vám je 100% najde a probudí. Takže přátelé, pospěšte si, protože v tuhle tu chvíli máte jedinečnou příležitost. Myslím si, že za bezkonkurenční cenu, když se podíváte na trhu, za kolik se prodávají podobné přístroje, anebo za kolik nabízejí podobné procedury různé kliniky, tak zjistíte, že ty ceny jsou opravdu úplně někde jinde a nejsou bohužel dostupné pro všechny. Vy můžete mít takovou malou vlasovou kliniku doslova ve svém obýváku, nebo v ložnici, nebo v koupelně. V podstatě kdekoliv, kde se rozhodnete, právě ty vaše vlasové folikuly probouzet. Takže přátelé, pospěšte si, máte jedinečnou šanci v tuhleto chvíli získat i vy vaši malou vlasovou kliniku domů a to přímo v tomto malém, úžasném hřebenu Power Grow. Pospěšte si, ať nepromarníte šanci, kterou máte právě teď, protože může být poslední. Takže přátelé, ještě si připomeňme, co všechno obdržíte, pokud si zakoupíte náš hřeben Power Grow. Tak nejen, že dostanete samozřejmě tenhle ten úžasný hřeben, který obsahuje i nástavec, který můžete samozřejmě oddělit a používat ho bez nástavce, pouze na vibrační metodu, ale získáváte také speciální masážní kartáč. Takhle jednoduše se používá a v podstatě můžete si promasírovat právě pokožku hlavy a lépe prokrvit. Já to používám před kartáčem, protože lépe prokrvená pokožka propustí více toho úžasného světla. Tak, také získáváte masážní kartáč a v neposlední řadě úžasný set manikúry, ale já říkám nejen manikúra, protože to je taková cestovní černá krabička, která obsahuje holítka, břity, pinzetu, pilník, zrcátko, nůžtičky, malý hřebínek, klasické nůžky a samozřejmě i cestovní kartáček. Takže takhle krásně můžete vycestovat. Myslím si, že je to naprosto skvělá věc, když to máte všechno takhle pohromadě. No a tohle celé vám přijde v jednom balení a můžete to využívat nejen na cesty, ale samozřejmě i na doma. Já se přiznám, že co se týká masážního kartáčku, tak ho používám i během dne, třeba u čtení nebo když jen tak odpočívám, protože je to strašně příjemné a musím říct, že to promasírovávání pomáhá právě i uvolnit, pokud máte nějakou bolest hlavy. Takže celý tento set může být váš. Objednávejte. Takže přátelé, definitivně poslední šance pro vás získat tenhle ten úžasný hřeben Power Grow. A víte, co je na tom úplně asi to nejlepší? Že ho v podstatě můžete využít úplně kdykoliv, protože svým rozměrem a tím, že je bezdrátový, tak se vejde do každé kabelky a vy můžete tenhle ten úžasný přístroj používat v podstatě kdekoliv, třeba i v práci, v kanceláři, kdekoliv vás napadne, prostě zapnete a začnete svoji vlasovou kliniku přesně v okamžiku, kdy vy budete chtít. No a za bezkonkurenční cenu. Takže přátelé, poslední šance pro vás, pokud i vy chcete opravdu počet není neomezený.

máme omezený počet těchto úžasných hřebenů, takže pospěšte si, ať i vy se stanete majitelem tohoto úžasného produktu a i vy se můžete začít cítit opět, jak se říká, ve formě, protože vás nebude trápit problém s řídnutím nebo s vypadáváním vlasů, pakliže ty vaše vlasové folikuly pouze spí a nejsou probuzeny, tak věřte mi, že tenhle vlasový detektor je najde, probudí opět k životu. A nejenom to, ale i ty původní vaše vlasy, které máte, vám tak dokáže v podstatě tou svojí péčí doslova a do písmena, já to řeknu, nakopnout, že kvalita vašich vlasů bude opravdu někde jinde. Takže přátelé, teď je ten čas. Vidíte? Pospěšte si, vemte do ruky telefon a objednávejte poslední kousky, které tady máme pro vás, protože máte jedinečnou příležitost získat náš hřeben Power Grow.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
2: Mm-hmm.
1: A tohle?
3: Ano.
4: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
2: Ano.
4: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
5: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
6: Chcete u nás nakupovat za nejnižší ceny? S aplikací Můj Albert u nás tento týden dostanete řepkový olej Gustona za 25,90, jeho české máslo za 34,90 a mnohem víc. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a ušetřete nejvíc.
7: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
8: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
9: Ty máš vždycky něco v rukávu.
10: Mám M-Bank.
8: M-Bank. Velká malá vítězství.
11: Pupínek? Teď ne. Nemačkat. Zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplast. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
12: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
13: Taky!
12: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
14: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
15: Úrok klesl na 3,75.
16: Cože?
15: Je.
16: Petře Hlušec.
15: Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
16: Cože?
15: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
16: Tohle až uvidíš, slepejš!
17: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
18: Asi slušnej budget.
17: Bylo to...
19: Úplně za hubičku.
20: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
21: Lidské oko zachytí miliony barev během mrknutí. Každý detail, odstín, okamžik. Matone Vision. Obohacená o zeaxantin, lutein a zinek. Pomáhá udržovat vaše oči zdravé. Matone Vision. Život v plném rozlišení.
22: Tic Tac Toe.
23: Objev malinový svět na jedné straně a citronový na druhé. Dva světy, jeden Tic Tac Toe. Otoč a vychutnej si oba.
24: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
25: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Díky mimořádnému zlevnění plynu i elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
26: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
27: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week. Získej deals až do 50%. Nyní na About You.
28: Každý rodič umí něco jedinečného.
29: Mama. Mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
30: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
29: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
31: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy.
0: Kdy si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
1: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
2: Na první kolo jsem chvíli šetřil. Skládalo se. Já po prvním kopci taky. Na druhý jsem šetřil díl. Ale pak už to jelo. Táhlo mě to nahoru. Tak jsem přesedlal na silničku. A teď nás chce jezdit víc.
3: Takže elektrokolo.
4: A jaký je váš spořící cíl? Je normální chtít víc a víš. Raiffeisen Bank. Spořte výhodně se sazbou až 4,2% ročně na našem spořícím účtu.
5: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
6: Očko tě zve do kina.
7: I'm a dad searching for his son.
10: We're just out there having a great time.
7: What do you mean he's lost?
13: I'm so sorry.
10: It's rolling loud.
13: Hi, honey.
18: How's everything going?
13: We're pretty good.
31: Na na na na na na na na na.
32: Každé pondělí a úterý.
33: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
34: Je tu koťák.
35: Jo.
34: A nálož hostů.
36: Vzájemná otázka.
34: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
37: Ne boží, ano, ano.
38: Gnocchi, penne, spaghetti.
39: Žuvit konečně u koťáka, že jo?
34: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění, když máte větší

0: zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Allegro! To musím také vyzkoušet!
2: A mají i tuhle megatelku!
3: A věci do školy!
4: A ještě něco!
1: Tenhle kanon!
5: Když něco, tak Allegro.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
10: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
11: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
12: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
10: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
12: Disciplína. To mám rád.
10: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
12: A právem na to mohou být hrdí.
10: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
13: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
14: V Bile je úrodička, jak má být.
15: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
14: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
16: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: Tak co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
3: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
4: Jasněčka!
3: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
5: Život může být plný radosti a krásných vztahů. Ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
6: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.

0: Novinka. Horálky čokoládové. Ty od Sedity.
1: A teď rychlovka.
2: Máš EPET, takže?
3: Mám levnou energii.
2: Protože?
3: Jsem nahrál vyúčtování na EPET.cz.
4: Správně. S EPET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u EPET. EPET. Život s lepší energií.
5: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
6: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Poříďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
8: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
9: Asi slušný budget.
8: Bylo to
10: úplně za hubičku.
11: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
12: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
13: Svět je tvé.

0: A pak? Malé auto nestačí. Malý pokoj nestačí.
1: Mít malé sny nestačí.
2: Je normální chtít víc. A je normální to chtít od banky. Raiffeisenbank.

0: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
1: Nagý Polák, dobrý Polák.
2: Polska! Szukam, bratu, duszajna postawa. Wow. Piękne fał.
3: To jest dobrze!
1: Naked Attraction Polsko. Premiera 4. řady už v pondělí ve 22 hodin na Očku.
4: Absolutnie pięknie.

Will you sing it with me? Here we go, ready?

0: Nice Price Combo, teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
1: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
2: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
1: Tadá!
2: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
3: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 000 korun.
4: Kia. Movement that inspires.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Děti věří, že zvládnete cokoliv. Na některé věci ale nemusíte být sami. Proto teď s životním pojištěním Flexi od Kooperativy dostanete dvakrát víc při diagnoze roztroušené sklerózy. Kooperativa.
2: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X za 560 tisíc korun. Nabitý radostmi. Leap Motor.
3: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week získej deals až do 50%. Nyní na About You.
4: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
5: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
7: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2 Spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 Spolu ušetříte vy. O2. Více ze života.
8: Zavést děti do školy, pracovní schůzka, fitko. Home office. Odvolat schůzku. Zrušit fitko. Přesunout dětskou oslavu.
9: Nenechte bolest v krku ovládnout váš den. Tantum Verde účinně ulevuje od bolesti a léčí zánět od prvních příznaků až po ty intenzivní. Tantum Verde. Léčba, které věřím.

0: Když dostaneš něco navíc, cítíš se navíc. ID Polo již od 599 tisíc korun. Nabito něčím navíc. Volkswagen.
1: Výborně, odešel kotel. Nevadí. Půjčíme, vyřešíme okamžitě bez dokladu. Stačí jeden podpísek.
2: My si půjčíme bezpečně.
1: Tady podpísek.
3: Ne, ne. Tady podpísek. Pali, pali, pali.
4: Sjednejte si půjčku raději u nás. Bezpečně, férově a na cokoliv. Komerční banka.
5: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
6: Tati, promiň, ujel mi boss.
7: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
2: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
3: Chceš si užívat víc za méně? Tak to máš štěstí, protože jsou tu Allegro Days. Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se opakují každý měsíc. Objev třeba dětské kolo Allfran se slevou 20% jen za 3999 korun. Allegro.
4: Tady vám nesu něco z datártu, killerce něco na styling a nechting a tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušnej budget.
4: Bylo to...
6: úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
8: Teď stojím v dešti sám, pomalu umírám, bez tý dávky plný tebe, kterou...
9: Naked Attraction je zpátky.
10: Dobře to začíná.
9: Mladší.
11: Tyma, tak mi to zvedněte.
9: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
12: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
9: Jedna věc je ale stejná.
12: To je zážitek opravdu.
9: Odhalíme těla v přirozené kráse.
13: Já se kochám.
9: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
14: Budeš to prostě milovat.

0: Rosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
1: Jasněčka!
0: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
6: Taky!
5: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu řepkový olej s aplikací za 26,90 a česká šunka od Kosti za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Je. Yeah.
9: Řekni heslo.
10: Opavia.
11: Minizvyky po našem. Tak středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
12: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
13: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
14: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
15: Nulka.
16: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
17: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
18: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
19: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
20: Asi slušný budget.
19: Bylo to...
21: Úplně za hubičku.
22: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
23: Na Vinted může být všechno znova nové.
24: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
25: Ahoj, Sáro.
24: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
26: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
27: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
28: Dneska je ale pondělí.
27: Pondělí?
28: Aha. Nic, já už musím.
27: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme!
29: E.ON, nechte to na nás.
30: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp, poradím, co dál.
31: O2, více ze života.
32: Pupínek? Teď ne.
0: Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplast. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
1: Suché a silně namáhané oči. Dlouhé hodiny u obrazovky, chlad a vítr oči zatěžují. Novinka Vizik Long Effect. Vizik Long Effect vytváří dlouhotrvající ochranný film pro namáhané suché oči. Vizik Long Effect. Dlouhotrvající ochranný film. Vyrobeno v Německu.
2: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
3: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
2: Při nakládání.
4: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
6: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku.
5: Budeš to prostě milovat.
2: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
0: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
2: A tentokrát si bude vybírat Monika.
1: Boxíky nahoru!
0: Start nové sezóny ve velkém stylu.
6: Co to je?
0: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Allegro! To musím také vyzkoušet!
2: A mají i tuhle megatelku!
3: A věci do školy!
4: A ještě něco!
1: Tenhle kanon!
5: Když něco, tak Allegro.
6: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
7: Ty máš vždycky něco v rukávu.
8: Mám M-Bank.
6: M-Bank. Velká malá vítězství.
9: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gulp se slevou třeba, kávovar DeLonghi s osobním nastavením nebo sušičku prádla AEG s šetrným programem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
10: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
11: Postarejte se o svou budoucnost.
10: To dělají moderní lidé. Investují.
11: A na to mohou být hrdí.
10: Jejich peníze pracují v XTB.
12: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
13: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
14: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
15: A teď trojitý epet.
16: Ty jsi teda číslo.
15: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
16: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Usnadněte si vaření se spolehlivými spotřebiči ETA a ušetřete až 30%.
2: Hustí.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Věci jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
4: Dneska je ale pondělí.
3: Pondělí?
4: Aha. Nic, já už musím.
3: A kolik je? Jiřinko, je pondělí, musíme.
5: E.ON, nechte to na nás.
6: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
7: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
9: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
10: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
11: A dělají to taky ostatní?
10: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
12: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
1: Rybí prsty Frosta. Víme, co je dělá tak neodolatelné. Šťavnaté filé obalené v křupavé strouhance. Tak co ochutnáš je?
2: Jasněčka!
1: Rybí prsty Frosta. Neuvěřitelně chutné. Frosta. Chutně a jednoduše.
3: Z nabídky 7.

0: Bylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
1: A tentokrát si bude vybírat Monika.
2: Boxíky nahoru!
0: Start nové sezóny ve velkém stylu.
3: Co to je?
0: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.

0: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Kaufland, moje první volba.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Svět je tvé přehlídkové molo. Spolu s About You Fashion Week získej deals až do 50%.

0: Sberbanka.
1: V Tetě jsou velká balení za nejnižší ceny. Persil až 100 praní za 349,90 nebo tablety Jar 140 kusů za 499. Navíc sleva 40% na značky Old Spice a Head & Shoulders. Drogérie Teta.
2: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba nosní sprej Physiomer, snižující otok sliznice, nebo vitamín C Pharma Aktiv s rychlou vstřebatelností. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Tobě jsem koupil vysavač na drobky.
8: Asi slušnej budget.
7: Bylo to...
9: úplně za hubičku.
10: Trénujte naplno s Garmin Fenix 9 Pro s titanovým tělem a pokročilými funkcemi. Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
11: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
12: Jaho, ne, Čoko.
13: To má po tobě.
14: No to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
12: To ty fruty.
15: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
13: Vybrali jste si dobře?
12: Já.
16: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
17: Už žádný, mami, restartuj to.
18: Už se mi nesekne při penalti.
19: Už nespane, když páříme s klukama.
16: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
20: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Banány v Bila klubu 1 kg za 19,90 a Tatra mléko s kupónem za 8,90. Bila.
21: Každá spokojená rodina má svůj šuplík. Když nestíhám upéct a chci pro rodinu to nejlepší, je čas říct kouzelné šuplíku otevři se. Otevři se chvíli, kdy jsme spolu.
22: V šuplíku najdeme celou rodinu sušenek a oplatek od Sedity.
23: Sedita. Napečeno pro spokojený život.
24: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lord. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Tena.
25: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
26: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
27: Datart nákupy. Objevte vybrané mobilní telefony a ušetřete na nich až 20%.
28: Hustí.
27: Datart.
29: Slevomat má právě teď extra slevy na stovky pobytů. Ponořte se do sladkého nic nedělání. Pokořte hory i kopečky. Nebo si dopřejte snídani šampionů. Vyberte si svůj další pobyt s extra slevou a rezervujte výhodně ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
30: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.

0: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Král sírů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sírů. Rozplývá se přímo královsky.
3: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
4: A teď rychlovka. Máš ePET, takže...
5: Mám levnou energii.
4: Protože...
5: Jsem nahrál vyúčtování na ePET.cz.
6: Správně. S ePET máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u ePET. ePET. Život s lepší energií.
7: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
8: Postarejte se o svou budoucnost.
7: To dělají moderní lidé. Investují.
8: A na to mohou být hrdí.
7: Jejich peníze pracují v XTB.
9: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
10: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
11: Taký!
10: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
12: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
13: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
14: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
15: O2. Více ze života.
16: Suché a silně namáhané oči. Dlouhé hodiny u obrazovky. Chlad a vítr oči zatěžují. Novinka Vizik Long Effect. Vizik Long Effect vytváří dlouhotrvající ochranný film pro namáhané suché oči. Vizik Long Effect. Dlouhotrvající ochranný film. Vyrobeno v Německu.
17: Je.
18: Řekni heslo.
19: Opavia.
20: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
21: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vždyť se jdou tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
17: Dneska je ale pondělí.
21: Pondělí?
17: Nic, já už musím.
21: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme!
22: E.ON, nechte to na nás.
23: Pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplast. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem. Od Garnier.
24: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
25: A dělají to taky ostatní?
24: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
26: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
27: Zlato, co bys dneska chtěla dělat? Tak co? Nějaké plány?
28: Nový Volkswagen Caddy s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
29: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
30: Asi slušnej budget.
29: Bylo to...
0: Úplně za hubičku.
1: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
2: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
4: Ahoj zlatíčko. Stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.

čáda viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času.

Chcete trávit podzim takto nebo takto? Ať vás nezastaví horečka, zimnice, bolest hlavy a svalů. Začněte užívat jednou týdně Oscillococcinum pro prevenci chřipkových stavů a užijte si

0: si podzim naplno. Chraňte své zdraví s oscilokoxinem.
1: Krása má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte jedinečnou akci 2 plus 2 zdarma na celý sortiment dekorativní kosmetiky. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Alzadny jsou tady a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba produkty Sonos a vytvoř si domácí kino s výkonným soundbarem, reproduktory a subwooferem. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
4: A teď trojitý epet.
5: Ty jsi teda číslo.
4: Jednička ve stabilitě, jako EPET.
5: Spolehněte se na EPET. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. EPET. Život s lepší energií.
6: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
7: Postarejte se o svou budoucnost.
6: To dělají moderní lidé. Investují.
7: A na to mohou být hrdí.
6: Jejich peníze pracují v XTB.
8: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
10: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
11: A dělají to taky ostatní?
10: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
12: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
13: Ahoj zlatíčko, stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
14: Král sýrů. Jemně rozplývavý hermelín s příchutěmi, které nechává uzrát uvnitř. Užijte si chvíle, ve kterých se doslova rozplynete. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
15: Velké sousto. Rozdělte si ho a dopřejte si to, po čem toužíte. Hned. Platbu si rozdělíte u vybraných prodejců. Teď s úrokem maximálně 6,9. Ať to peněženku nepálí. Více na homecredit.cz.
16: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
17: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vsaďte na prvotřídní kvalitu a slevu až 20% u velkých spotřebičů Bosch.
18: Hosti.
17: Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp, poradím, co dál.
20: O2, více ze života.
21: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
22: Když máte zafixovanou cenu u E.ONu,
23: tak a máme klid, Jiřínko.
22: Víte přesně, jaká bude vaše neděle. I ta za 3 roky.

0: Nechte to na nás. E.ON.
1: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.

pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan.

0: S celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Pupínek? Teď ne. Nemačkat. Zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotazů

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už ve čtvrtek ve 22 hodin na Očku. Budeš to prostě milovat.
5: Tak tady jste mě asi nečekali, co?
0: To tu ještě nebylo. Nová sezóna Naked Attraction odstartuje speciálním dílem. Influenceři se svlíknou pro dobrou věc.
5: A tentokrát si bude vybírat Monika.
1: Boxíky nahoru!
0: Start nové sezóny ve velkém stylu.
6: Co to je?
0: VIP Naked. Už ve čtvrtek ve 20:30 na Očku.